0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodl,

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času pořídím,

jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

0: cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontáku. S Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. No, on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky, otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župana za bouchna. Teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historiku?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvou domek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, ať to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhovaný, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel si, vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
6: Dobrý den. Vás.
7: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
6: Děkuju.
7: Vás, Patriku.
6: Díky.
7: A prosím Ačko, Bolečka. Ačko.
5: Dobře. Zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
8: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
6: Hradečák. Také Hradečák.
8: A i vy jste taky Hradečák?
6: A jsem taky Hradečák, vidíte
5: no
6: to.
5: Jo.
6: Hradecký otrok, no, jak se říká.
8: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
6: Děkujem.
5: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
6: Halo, halo.
9: Halo, dobrý den.
6: Dobrý den. No.
9: Dobrý den.
6: Dobrý den.
9: Halo.
6: Halo, dobrý den.
9: Tak jednou vás zdraví.
6: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
9: No, já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
6: No to je dobře,
5: zapsáno.
6: Budeme pít vodku.
5: A ještě jeden hlas.
10: Dobrý den, tady René Zbyšková.
6: Dobrý den.
10: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
6: Děkuju.
10: Martina Zounara.
6: Děkuju.
10: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
6: Dobře,
5: my děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
6: Bude to ta vodka, no, tak jo, ale to se napijem.
11: Spiro z Prahy?
12: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
11: Bulharský.
12: Spirov. To nevím, je Bartuláška, Spirov.
11: Olivka.
12: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni vždy pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ježiče, mám miluju hory, já je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď jaká musíš na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu už ten grus, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
11: Vnizu.
12: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengre do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škyt, Škytne, naskočí do těch lidí, rozumíš? A už ta ušanka za ním svišti. 8. patro, 7. patro, rozumíš? 6. patro. 5. patro a tam jde paní Macháčková, rozumíš? A bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka. Otřes vosku, chuděrka. Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. A já se, probuď se. Sanitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jazdil na líž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A ode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě. Ona, bába, ona tvrdila, říkám, jak se ti to, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař, narazil do mě lyžař, no kde, no u mýho bytu, červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
5: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Člověče, bláznivina.
6: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
5: Občance?
6: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
5: Takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
6: Jo. Poslouchej, no ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, no ale to začalo, to bylo zdo.

0: špičkým stěračem a měl chleba se sádlem.
1: To bylo strašný. Konvice s klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře. Chcete
2: na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu

0: Ale to bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To byly dobré.
3: No jo, to je krásný.
2: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
3: Ježišmarja.
2: V čem to bylo, jak to probíhalo?
3: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
2: Ano,
3: bylo,
2: to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba tyhle no, jistě, první no, sanitky, se, ano.
3: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
2: Na divadelní zájezdy, jo?
3: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobytníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, tak jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
2: Takže jste zahřívali?
3: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
2: Ano, to taky.
3: Ale bylo to, ještě my jsme hráli Mandrák, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd a Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Velček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Dobrý, krásný peníze, jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
2: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
3: To bude zajímavý.
2: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. Tak tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, kdo je Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit.
4: Nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký
4: zážitek.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko. Třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc. Díky, mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale víc jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba mě, tak na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Já si zabím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: Hlasuju pro Ačko.
2: Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý ty bohy, který jsem já, prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, my jsme, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten dál trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo najviště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. Tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali, ano. Samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrat, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, koho tomu říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuti medu, Čelek Delejnová. Byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, hele, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmar, tak no klidně, já bych hledal a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna,
2: z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano, bez zboru.
3: A vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
3: Ať se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brenos Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřebovali, já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem mi na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel včera s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Já si ovšem vzpomínka na Slováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Hero, brbite, eine flasche weise wein, aber erste klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečný věci, takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles junge, komm her, pojď sem, božím to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Oni úplně skvěli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim koupili
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou. Tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo? Že jdeme spát a nikam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pama, komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělal. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslá.
0: Humoriáda.
2: Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no. Můj profesor na herce.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký leto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po 10 000 korun za přihlášku k trvalému bydlení si zatím požádalo 900 Olomoučanů. Stovky středoškoláků nastoupily na dobrovolné vojenské cvičení. Dělníci pokračují v opravách kulturního centra v Prostějově. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Více než 900 Olomoučanů si už požádalo o 10 000 odměnu za přihlášku k trvalému pobytu. Výzvu loni v srpnu vyhlásili olomoučtí radní s platností do konce loňského roku. O vyplacení bonusu si občané můžou žádat do konce července. Podle vedoucí ekonomického oddělení magistrátu Jany Dokoupilové trvá vyřízení žádosti zhruba 5 minut. Na 10 místech v Česku nastoupili v úterý středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci, taky v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30denní akci se přihlásilo bezmála 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
2: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
0: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, více než 38 000 korun. Výměnou pódia a osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je taky modernizace zázemí, uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO.
3: Už čtvrtým rokem to dáváme kolem 23 milionů ročně, abychom ten objekt postupně v tu sezónu, kdy je zavřeno, obnovovali a nenarušili tak chod toho centra, které je samozřejmě mimo tu letní sezónu kompletně vytížené.
0: Na Šumpersku začal pátý ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hajíček, Iva Pekárková, Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, v loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu šumperské městské knihovny, kde je také vyvěšený podrobný program s časy jednotlivých setkání. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou porazila 7-6, 6-4. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vypadl v osmifinále s Němcem Zverevem. Prohrál 1-3 na sety. Hokejová Olomouc přivedla 8 nových útočníků. Jedním z nich je 22-letý Michal Tomeček. V minulosti odehrál za Olomouc 2 mládežnické sezóny a vyhrál bodování juniorské extraligy. Po dvou sezónách v první lize chce ukázat, že má i na extraligovou úroveň.
4: Určitě se chci jako soustředit na to, abych byl platný pro tým. Jakou roli dostanu, tak tam budu hrát a chci určitě to posunout za tu svoji hru směrem nahoru a ukázat, že umím být výborný hokejista, ale já si věřím na 100% a dávám tomu maximum, jak lidi tak mimo něj a uvidíme, co to přinese. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku. Na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany provoz v pracovní době řídí pověřený dělník, mimo pracovní dobu semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 8. července a svátek má dnes Nora. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá. No a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď Cesty lásek a Marcela Holanová a chystá se také Petr Novák.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
2: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
1: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 8. července, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Nora.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kolik žita narostlo do svatého Kyliána, tolik už ostane. No dnes ráno. Místy přehánky, odpoledne sluníčko a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdraví Mírku z Olomouce, ulice Stupkova 20,5 stupně. Prostějov 21 stupňů oblačno, píše Monika, Šumwald 19 stupňů, dnes musím pracovat na zahrádce, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. Správce památky proto zkrátil otevírací dobu. Kvůli načerno vysazeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
1: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
2: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
1: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
3: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
2: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
4: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtěli v 7 hodin do zahrady.
5: Tak ono je to fakt, jako oni dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim nic neřeknou a oni si mysleli, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
2: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro obojživelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
1: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit. V takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
2: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
1: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
2: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekníny.
1: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
2: Vedle finanční škody se podle kastelána jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V centru Olomouce začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní auta, hromadná doprava bude projíždět bez omezení. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav, platí do odvolání. V Česku začalo v úterý dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků, kde se ti útvarům jich nastoupilo více než 1100. U tankového praporu v Přáslavicích na Olomouci cvičení absolvuje 262 studentů, nejvíc v rámci jednotek pozemních sil, řekl velitel praporu Tomáš Suchý. V Sobotíně na Šumpersku pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů. Restaurátorky pracují na poslední části vnitřních maleb, hotovo budou mít letos v říjnu. Vedení obce také zahájilo opravy rozsáhlého parku, který památku z 19. století obklopuje, uvedl nezávislý starosta Josef Hroch. Ze sportu. Cyklista Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. V cíli byl desátý, vyhrál Mats Pedersen. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 2 minuty po 17:30. Přeje dobré ráno, Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Mirek Kobza rád poznává nejen obce či přírodní zajímavosti, ale také památky třeba v centrech měst. A tak když jednou na cestě Přerovem spatřil po otevřené dveře do kostela svatého Michaela na Šířavě, hned se tam vydal. A díky tomu vznikla rozhlasová pohlednice právě z tohoto kostela. Uslyšíte ji o půl desáté. Poslechnout si pořad Od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 8. červencového rána. Je tady středa a svátek má dnes Nora.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť poteče. No ráno místy přehánky, během dne ale slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty zataženo 10 až 15 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu, na horách 55 km za hodinu, píše Břeťa. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů zataženo a fouká severozápadní vítr. Zdraví Naďa. Zábřeh 18,5 stupně. Chystám se do práce. To už je vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. Dan Přibáň, dozvíte se například i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a to Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, a to, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Celý rozhovor s Danem Přibáněm si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Máme písničky, které nestárnou, ještě světu šanci dejí, zpívala Helena Vondráčková a už se chystá Pavel Vítek. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Olomouckém kraji začaly žně, kombajny zatím sklízí pouze obilí, do polí s řepkou nevěly. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V regionu začaly žně. V Olomouci se opravuje křižovatka na náměstí Národních hrdinů. Na dobrovolné vojenské cvičení nastoupilo více než 1100 studentů. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji začaly žně, kombajny zatím sklízí pouze obilí, do polí s řepkou ještě nevyjeli. Zemědělci sklidili prvních 1400 hektarů polí s ozimým ječmenem. V kraji je obilované obilovinami oseto celkem 85 281 hektarů polí. Meziročně o 3,5 tisíce méně. Na dalších 21 422 hektarech letos roste řepka. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Začátek sklizně v posledních dnech zpomalilo deštivé počasí. V centru Olomouce začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní auta, hromadná doprava bez omezení.
2: Dělníci zmodernizují semafory a propojí křižovatku s křižovatkou ulic Havlíčkova a Třída svobody pomocí optických a koordinačních kabelů. Součástí prací bude také instalace kamerového systému a opravy chodníků. Po jejich dokončení se práce přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice a zde po celou dobu prací zůstane zachován plný provoz.
1: V Česku začalo v úterý dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků. K 10 útvarům jich nastoupilo více než 1100. U tankového praporu v Přáslavicích na Olomoucku cvičení absolvuje 262 studentů. To je nejvíc v rámci jednotek pozemních sil. Pokračuje velitel praporu Tomáš Suchý.
3: Jelikož je to tak mediálně propírané a je to svým způsobem i finančně, dá se říct, docela dobře ohodnocené, tak ty studenti si to mezi sebou řeknou. My spolupracujeme s několika středníma školama v regionu a my aktivně vlastně ten program dobrovolného vojenského cvičení nabízíme, protože to je právě jedna cesta, jak veřejnosti ukázat, co ta armáda dělá, a za druhé vlastně připravit naši mladou generaci na to, aby byli schopni bránit vlast.
1: Zástupci potravinové banky získají od samosprávy Prostějova příspěvek 50 tisíc korun, rozhodli o tom radní města. Peníze jsou určené na opravu skladu, pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
4: Potravinová banka odvádí velmi důležitou práci a pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Podpora modernizace jejího zázemí je investicí do fungujícího systému pomoci.
1: Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková zabojuje dnes ve Wimbledonu o postup do premiérového Grand Slamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25 Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin na kurtu číslo 1.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Zpočátku ještě oblačno, na severu doznívající srážky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 15 a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pravým pruhem dálnice D1 neprojedete u hranic ve směru na Přerov. Mezi 309. a 307.5 kilometrem opravují vozovku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný den vám přeje Vítek Šoukal. No, nedávno jsem u nás před domem potkal paní, která neustále volala Karle, Karle. Jsem si říkal, někoho ztratila nebo se ztratila. Už jsem chtěl jít na pomoc a pak se náhle z křoví vynořil Karel, což byl dlouhosrstý jezevčík. Jaké originální jméno nebo přezdívku má váš zvířecí mazlíček? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 a nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Připomenou nám tehdejší olomoucké obecní zastupitelstvo. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Proti zvýšení tržních poplatků se před 100 lety na olomouckém obecním zastupitelstvu postavil místopředseda společenstva maloobchodníků Dolanský. Jak pochodil, se dozvíme od Dity Vojnarové, která listovala 100 let starými novinami.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Obecní zastupitelstvo totiž mělo na programu projednávání zvýšení poplatků, což by z 90% postihlo především chudé trhovce, z nichž mnozí nebo mnohé ani tolik neutržili, kolik by museli zaplatit za své místo na tržišti. Místopředseda Dolanský promluvil jménem Lidového klubu proti tomuto plánu a navrhl, aby věc tato vrácena byla zpět odboru k novému projednání a aby zavoláni byli k poradě zástupcové společenstva maloobchodníků a svazu trhovců. Návrh Lidového klubu byl přijat a chudí trhovci zachráněni před nepřiměřeně vysokými poplatky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45, dobré ráno, je tady středa 8. července a svátek má dnes Nora.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No, dnes ráno místy přeháňky, během dne slunečno, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Takhle píšete na náš Facebook. Děkuji. Postřelmov 18 stupňů zataženo, píše Irena. Velké losiny 17 stupňů. Dnes budu péct rybízovou bublaninu. Vzkaz od Boženy, ať se bublanina vydaří. Rýmařov, 16 stupňů, hlásí Mirek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
4: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Nedávno jsem u nás před domem potkal paní, která neustále volala Karle, Karle, jsem si říkal, někoho ztratila nebo se ztratila. A chtěl jsem mu jít na pomoc, když náhle se z křoví vynořil Karel a byl to dlouhosrstý jezevčík. Jaké originální jméno nebo přezdívku má váš zvířecí mazlíček? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na první vzkazy. Máme psa a já mu říkám kočko-pes, protože umí lézt po žebříku a přeleze i plot. Vzkaz od Filipa ze Šumperka. Našemu pejskovi říkáme čistič, protože když jdeme ulicí, vše vezme do tlamky, píše Kristýna z Olomouce. My máme pizizubu, protože náš tibetský španěl má předkus, píše Jirka z Prostějova. Pejskovi říkáme mrňa, vzkaz od Ivany z Jeseníku. Máme kocourka a jmenuje se kocour Igor z Vrbátek. Tak jaké originální jméno nebo přezdívku má váš zvířecí mazlíček? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Více než 900 Olomoučanů si už požádalo o 10 000 odměnu za přihlášku k trvalému pobytu. Výzvu loni v srpnu vyhlásili olomoučtí radní s platností do konce loňského roku. O vyplacení bonusu si občané můžou žádat do konce července. Na 10 místech v Česku nastoupili v úterý středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci, taky v Prostějově a v Přáslavicích. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů, uvedla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňaku-Švancová. Výměnou pódia osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je taky modernizace zázemí, uvedl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Na Šumpersku začal 5. ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková a Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Ze sportu. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73, po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo jasno, zpočátku oblačno, ojediněle s doznívajícími srážkami. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Včera začalo dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků. Za chvíli se za nimi vypravíme do Prostějova. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V Česku začalo v úterý dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků. Účastní se ho víc než 1100 dobrovolníků. Armáda se snaží pomocí akce přilákat do svých řad mladé lidi. Výcvik pořádá v 10 posádkách, v jedné z nich v Prostějově natáčela reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Je 7 hodin ráno a na nástupišti v prostějovských kasárnách stojí několik desítek studentů s batohy, kufry a odevzdávají je na korby nákladňáků. Krosnu, batoh a igelitku právě odevzdal.
2: David Výmo, podívej, tak sportovní oblečení, nějaké léky, osobní věci, hygiena. Vlastně všechny ty věci, které potřebuju.
1: Zdravotní prohlídku má za sebou i Barbora Hrušková, studentka zdravotnické školy z Kyjova.
3: Už ze mě trošku opadá ten stres, který byl ráno, dojela, stáhlý žaludek, už to trošku ze mě opadává. Je to lepší už.
1: Proč se rozhodla vlastně měsíc strávit v maskáčích?
3: Mně se ta armáda líbila už od malička. Mně se to hrozně líbí, to povolání, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
1: Ta finanční motivace hrává nějakou roli?
3: Určitě taky, protože vlastně přes léto si člověk chce většinou vydělat. A když armáda nabízí i takovou možnost, tak samozřejmě je tam taky určitý jako chtíč.
4: Pojďte a udejte takový trojstup, jo? Ať už máme tvar, ať to trošku vypadá. Jsme všichni? Takže to pozor. Směr přímý, pochodem v kot.
1: No ten krok asi stejný zatím ještě není. Nicméně i to je, čeká se všechno naučit.
5: No, čeká je to hodně, ale já věřím, že to zvládnou.
1: Říká mi Jiří Grgar, jeden z instruktorů.
6: Já si myslím, že to nejnáročnější pro mě bude ze začátku ta změna toho režimu. Jo, že začínají něco úplně, co v životě neměli.
1: Miroslav Perháč, a budete fungovat vlastně co by instruktor?
6: Čeká je úplně vlastně všechno, co standardně mají vojáci ve Vyškově jako na základním výcviku. Takže od vševojskové přípravy ze všech odvětví vlastně něco. Chemická příprava, spojovací, jo, střelecká, to je velké groje na tu střeleckou už jenom z toho důvodu, že budou střílet se zbraněma. Takže musíme začít úplně od píky, úplně od základu až po vlastně ostré střelby, ostré granáty. Ta sranda už potom jako není.
1: Absolvent gymnázia Tomáš se prý ale ničeho z toho nebojí.
7: Já vidím svou kariéru v armádě a budoucí, takže toto byla za mě naprosto skvělá příležitost, tak si to nějakým způsobem vyzkoušet, oťukat a získat nějaké prvotní zkušenosti.
1: Absolvováním cvičení se studenti armádě k ničemu nezavazují. Automaticky se tak nestávají ani členy aktivních záloh. Záleží jen na jejich rozhodnutí, jestli budou chtít ve vojenské kariéře pokračovat. Ty, kteří cvičení zdárně ukončí, čeká 31. července slavnostní nástup. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaký bude ten dnešní den? Jaké nás čeká počasí?
2: Tak navzdory zatažené obloze ráno, nebo aspoň teď ráno na jihu regionu, tak bude den spíše slunečný. Očekáváme od severu, že bude oblačnosti ubývat na polojasno, možná přechodně i skoro jasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, ale bez přeháněk. Odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15 a bude vát severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který během dne může být místy až čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Tak z počátku noci málo oblačnosti, během druhé poloviny noci od severu přibývání oblačnosti, ale bez srážek. Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů a mírný západní vítr bude postupně slábnout. Zítra čekáme polojasno až jasno a od severu může přechodně oblačnosti přibývat a v jeseníkách nelze vyloučit slabou přeháňku, ale opravdu spíše na horách. Teploty zítra opět kolem 24 stupňů, na horách kolem 16 a vítr ráno slabý, během dne mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin, dobré ráno. Pojďme si zacvičit, ať doma nebo v práci. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Kolena a lokty propnuté. Špičky širší než ramena. S výdechem odlepíme pravou špičku a dotkneme se levé a hned vrátíme zpět. Totéž provedeme levou špičkou. Hlava a trup stále v rovině, paže propnuté. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Sopotín obnovuje park u mauzolea rodiny Kleinů. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. 1100 studentů v Česku nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. Sobotín na Šumpersku obnovuje park u mauzolea rodiny Kleinů. Polojasno nebo jasno, zpočátku ještě oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Do konce července přijímá olomoucká radnice žádosti o vyplacení bonusu 10 000 korun je určený občanům, kteří se loni přihlásili k trvalému pobytu ve městě. Nabídku využilo přes 2,5 tisíce lidí. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 olomoučanů. Zájemci při vyřizování příspěvku často zapomínají na důležité dokumenty, upozorňuje vedoucí ekonomického oddělení radnice Jana Dokoupilová.
2: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti anebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
1: Vojenskou uniformu obléklo v úterý více než 1100 plnoletých středoškolských studentů. Nastoupili k 10 útvarům v Česku, absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé ke vstupu do armády, říká mluvčí prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
3: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
1: Objem poštovních služeb klesá, vyplývá to ze souhrnné zprávy telekomunikačního úřadu, který kontroluje podmínky plnění licence České pošty. V loni objem základních transakcí představoval 107 milionů korun. O 5 let dříve to bylo skoro 250 milionů. Nejvýraznější propad je patrný u listovních zásilek. Restaurátorky pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Pracují na poslední části vnitřních maleb, hotovo budou mít letos v říjnu. Obec také opravuje rozsáhlý park, památku z 19. století obklopuje. Pokračuje nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch.
4: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů. Bude tady včetně oplocení a výsadba několika tisíc stromečků.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová z Olomouce dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6, 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
5: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila, já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
1: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve 4 setech.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, zpočátku ještě oblačno, ojediněle se doznívajícími srážkami. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, no tak teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Máte na něj nějaké plány, držím palce, ať vyjdou. Já se například chystám navštívit přehradu Pastviny. Už se moc těším. Na okraji Loštic bude nová městská čtvrť. Podrobnosti do čtvrt hodiny. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Lenka Filipová. Za všechno může čas. Dobré ráno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

Michelin, snad

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7:45, dobré ráno, zazněl výherní signál. Ano, je tady další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra, voláte ve velkém na telefonní číslo 221 555 444. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu? Pochlubte se.
2: Dobré ráno, tady je Anička z Bludova.
1: Aničko, jaké je ráno v Bludově, jaké máte počasí po ránu?
2: Ale už zase svítí, neprší.
1: Tak teď doufám, že na vás zasvítí radostně nějaké číslo. Jednička až je 33. Které číslo si vybíráte?
2: Já bych si dala 26 datum narození.
1: 26 datum narození. A to vám přináší knížku Okamžiky v přírodě a také deštník Českého rozhlasu Olomouc a radiokartu Pověsti z Olomouckého kraje. 26. Tohle to je všechno pro vás. Gratuluji vám.
2: Já děkuju, mějte se hezky.
1: Vy také, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 8. července, čtvrt na 8 a svátek má dnes Nora.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kolik žita narostlo do svatého Kyliána, tolik už ostane. No dnes nás čekají ráno místy přehánky, ale jinak už během dne bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Do Loplazy u Nezamyslic 20,4 stupně Celsia, oblačno, vlhkost 63%, napsal Miroslav. U nás je 17 stupňů, polojasno, chystám se odmrazovat ledničku, píše zde nás Holubic. Bohdíkov, zataženo, pofukuje vítr 12 stupňů, hlásí Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Na okraji Loštic na Šumpersku bude nová městská čtvrť. Parcely pro výstavbu domů radnice prodává jednotlivým stavebníkům. Chce mít díky tomu větší kontrolu nad budoucí podobou nové části města.
1: Tady vidíme před sebou jednu z budoucích ulic. A středem vlastně vidíte, že už vedou ty sítě, včetně plynu.
2: Popisuje mi na okraji Loštic nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfertová. Město tu připravilo na 20 stavebních parcel.
1: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy a v zadní části plánujeme ještě bytové domy.
2: Místní pro novou lokalitu vybrali v anketě název Hrnčířská. Celý projekt vzniku nové části města řídí radnice sama, aby měla absolutní kontrolu nad tím, jak bude nový kus Loštic vypadat. Samospráva proto celou lokalitu nesvěřila developerovi a navíc schválila pravidla pro novou výstavbu.
1: Chtěli bychom, aby do uličního prostoru byly ploty propustné minimálně ze 40%, aby nám tady nevznikaly takové dneska moderní betonové ploty. Chtěli bychom, aby ty ulice byly vzdušné. Máme stavební čáru, to znamená, všichni musí začít stavět na jednom nebo na stejné čáře. Tím pádem ty domy prostě vytváří uliční prostor. Máme požadavek, co se týká sklonu střechy, nechceme tu bungalovy, které se sem jako do té hanácké krajiny ani nehodí.
2: Podle výkonné ředitelky Sdružení místních samospráv České republiky a starostky obce Srbce z hnutí Starostové Jany Přecechtělové jde o trend, který dokazuje, jak se vedení obcí obecně profesionalizuje.
3: Soukromý sektor se soustředí hlavně na velká města, a samosprávy dnes přibírají otěže, protože pochopili, že pokud si nebudou území připravovat sami, nikdo jiný za ně kvalitu veřejného prostoru neuhlídá. Ten nárůst tady nespočívá jen v počtu, ale především v tom, že si obce dnes kladou mnohem vyšší nároky než dříve na infrastrukturu, vzhled a občanskou vybavenost.
2: Aktuálně je v lokalitě Hrnčířská volných posledních 7 pozemků, jde o třetí kolo prodeje. Při prodeji některých parcel byl zájem dokonce tak velký, že se muselo o pozemky losovat u notářky. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V centru Olomouce začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní auta. Hromadná doprava bez omezení. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav, platí do odvolání. V Česku začalo v úterý dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků, k 10 útvarům jich nastoupilo více než 1100. U tankového praporu v Přáslavicích na Olomoucku cvičení absolvuje 262 studentů, nejvíc v rámci jednotek pozemních sil, řekl velitel praporu Tomáš Tuchý. V Sobotíně na Šumpersku pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů. Restaurátorky pracují na poslední části vnitřních maleb. Hotovo budou mít letos v říjnu. Vedení obce také zahájilo opravy rozsáhlého parku, který památku z 19. století obklopuje, uvedl nezávislý starosta Josef Hroch. Ze sportu tenista Jiří Lehečka v dohrávce ve Wimbledonu s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 4-6, 5-7, 6-3, 6-7 a skončil v osmi finále. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo jasno, zpočátku oblačno, ojediněle s doznívajícími srážkami. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto se srazilo s traktorem u Olomouce u motorestu na Křepelce. Nehoda skončila bez zranění, místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecký park v Čechách pod Kosířem ničí vandalové. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:00 po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. Správce památky proto zkrátil otevírací dobu. Kvůli načerno vysazeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
1: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
2: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
1: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
3: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
2: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
4: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtěli v 7 hodin do zahrady.
5: Tak ono je to fakt, jako oni dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim nic neřeknou a oni si myslí, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
2: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro obojživelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
1: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit. V takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
2: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
1: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
2: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekníny.
1: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
2: Vedle finanční škody se podle kastelána jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 8. červencového rána, je středa, svátek má Nora a za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká slunce peče, déšť poteče. No dnes ráno místy přehánky, ale během dne slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné, po nočním dešti teplota 15 stupňů, je polojasno, větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 76%, možná ještě nějaké dešťové přehánky se během dne objeví, alespoň nemusím zalévat záhony. V Žárové je polojasno 15 stupňů a západní vítr do 10 km za hodinu, píše Tonda. Oblačno a 18,5 stupně Celsia v Uničově, to už je vzkaz od Milana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Z místa.
3: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes jste mi psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, jaké originální jméno nebo přezdívku má váš zvířecí mazlíček. Pojďme na další vzkazy. Adoptovali jsme černobílého kocourka, protože je to pěkný divoch, říkáme mu Lumpík, píše Vlaďka. Máme psa Kimi, říkáme mu Mop, protože je moc chlupatý, Robert z Olomouce. Máme jednu kočku a dva kocoury, mají lidská jména Mia, Honza a Michal. Honza má přezdívku Vrátný, když chce jít ven, tak vyskočí na kliku a sám si otevře dveře. Krásnou středu přeje Zdena z Holubic. Za svůj život jsme měli řadu psích kamarádů, které už nikdo nechtěl nebo vyhodili a tak skončili u nás. Asta, Tuláček, Zuzanka, Špagetka, Rexifon, Bela, Lesanka, Šmudla, Sigi, Hav, Darebák, Bibi a ještě dva, které si už bohužel nevybavím. Nenadarmo se říká, že jediný pohled do milujících psích očí nahradí 100 pohledů do očí z ženy, píše Jarda z Prostějova. Naše dlouhosrstá kolie se jmenuje Baron de Potížista. Jméno Potížista dostal jako štěňátko a asi 3letému chlapečkovi, který nám štěňátko přidával, jsme slíbili, že se tak bude jmenovat i nadále. A opravdu dělá čest svému jménu, píše posluchačka Jarka. Náš králík se jmenuje Harry, protože je celý hnědý a má na hlavě bílý flek ve tvaru jizvy Harryho Pottera, Petra z Loštic. Tak děkuji za vaše originální jména a přezdívky, která mají vaši zvířecí miláčci. No a držím palce, ať se všem daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojeďte. Vedení Šumperku nechá opravit střechu na Pavlínině dvoře. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách a v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Šumperk nechá opravit střechu na Pavlínině dvoře. Šternberg přijímá nominace na sportovce roku. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali ji například organizace EduIn nebo PEC Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Mínich.
2: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 000 korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
1: Střecha v historickém areálu Pavlínina dvora v Šumperku se bude v létě opravovat, rozhodli radní na svém posledním jednání, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Rada města schválila výběr zhotovitele opravy střechy. Práce budou probíhat během letních měsíců a jejich cílem je zachovat tuto krásnou kulturní památku v dobrém technickém stavu i pro další generace.
1: Dnes začíná oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Rekonstrukci provede správa silnic Moravskoslezského kraje. Silnice vede místní částí Karlov pod Pradědem. Byla ve špatném technickém stavu. Práce potrvají nejspíše do října, aby nenarušili začátek lyžařské sezony. Pokračuje Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
4: Úsek je v délce 3500 metrů. Jedná se o to, že vozovka nebude uzavřena. Bude uzavřena částečně na pracovní místa a při pokládce povrchu vozovky bude řízena regulovčíky.
1: Samospráva Šternberku ocení i letos nejlepší sportovce, trenéry a sportovní funkcionáře. Nominace můžou zájemci posílat poštou nebo je nosit na podatelnu do 7. září. Formulář je spolu s dalšími podrobnostmi na webu městského úřadu. Sport. Tenistka Karolína Muchová z Olomouce postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakaovou porazila po setech 7-6, 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
5: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchball. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
1: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Zpočátku ještě oblačno, ojediněle doznívající srážky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D46 do Olomouce. Stojí mezi Prostějovem a exitem Olšany u Prostějova. Za 30. kilometrem projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukala přeje příjemné ráno, užíváme si léto, někteří z nás mají volno, vyráží na dovolené, další už mají po dovolené a jiní se na ní ještě chvíli počkají. Ale jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Za chvíli se podíváme do mraveniště, jako fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Miroš Birka. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Fungování mraveniště nám právě teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat 2 druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8:45. Dobré ráno, je tady středa 8. července a svátek má dnes Nora.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No, dnes ráno místy přehánky, ale během dne slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí oblačno, před hodinou zapršelo a teplota 19 stupňů. Loučná nad Desnou 15 stupňů, tolik naměřil Honza, chystá se zavařovat okurky, ať se vše vydaří. Prostějov 20,5 stupně oblačno, hlásí Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V Česku začalo v úterý dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků, účastní se ho víc než 1100 dobrovolníků. Armáda se snaží pomocí akce přilákat do svých řad mladé lidi. Výcvik pořádá v 10 posádkách, v jedné z nich v Prostějově natáčela reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Je 7 hodin ráno a na nástupišti v prostějovských kasárnách stojí několik desítek studentů s batohy, kufry a odevzdávají je na korby nákladňáků. Krosnu batoh a igelitku právě odevzdal.
2: David Výma, podívej, tak sportovní oblečení, nějaké léky, osobní věci, hygiena. Vlastně všechny ty věci, které potřebuju.
1: Zdravotní prohlídku má za sebou i Barbora Hrušková, studentka zdravotnické školy z Kyjova.
3: Už ze mě trošku opadá ten stres, který byl ráno, jsem dojela, stáhlý žaludek, už to trošku ze mě opadává. Je to lepší už.
1: Proč se rozhodla vlastně měsíc strávit maskáči?
3: Mně se ta armáda líbila už od malička. Mně se to hrozně líbí, to povolání, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
1: Ta finanční motivace hrává nějakou roli?
3: Určitě taky, protože vlastně přes léto si člověk chce většinou vydělat. A když armáda nabízí i takovou možnost, tak samozřejmě je tam taky určitý jako chtíč.
4: Pojďte a udejte takový trojstup, jo? Ať už máme tvar, ať to trošku vypadá. Jsme všichni? Takže to pozor. Směr přímý, pochodem v kot.
1: No ten krok asi stejný zatím ještě není. Nicméně i to je, čeká se všechno naučit.
5: No, čeká je to hodně, ale já věřím, že to zvládnou.
1: Říká mi Jiří Grgar, jeden z instruktorů.
6: Já si myslím, že to nejnáročnější pro mě bude ze začátku ta změna toho režimu. Jo, že začínají něco úplně, co v životě neměli.
1: Miroslav Perháč, a budete fungovat vlastně co by instruktor?
6: Čeká je úplně vlastně všechno, co standardně mají vojáci ve Vyškově jako na základním výcviku. Takže od vševojskové přípravy ze všech odvětví vlastně něco. Chemická příprava, spojovací, jo, střelecká, to je velké groje na tu střeleckou už jenom z toho důvodu, že budou střílet se zbraněma. Takže musíme začít úplně od píky, úplně od základu až po vlastně ostré střelby, ostré granáty. Ta sranda už potom jako není.
1: Absolvent gymnázia Tomáš se prý ale ničeho z toho nebojí.
7: Já vidím svou kariéru v armádě a budoucí, takže toto byla za mě naprosto skvělá příležitost, tak si to nějakým způsobem vyzkoušet, oťukat a získat nějaké prvotní zkušenosti.
1: Absolvováním cvičení se studenti armádě k ničemu nezavazují. Automaticky se tak nestávají ani členy aktivních záloh. Záleží jen na jejich rozhodnutí, jestli budou chtít ve vojenské kariéře pokračovat. Ty, kteří cvičení zdárně ukončí, čeká 31. července slavnostní nástup. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Více než 900 Olomoučanů si už požádalo o 10 000 odměnu za přihlášku k trvalému pobytu. Výzvu loni v srpnu vyhlásili olomoučtí radní s platností do konce loňského roku. O vyplacení bonusu si občané můžou žádat do konce července. Na 10 místech v Česku nastoupili v úterý středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci, taky Prostějově a Přáslavicích. Na 30denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů, uvedla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňako-Švancová. Výměnou pódia a osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je taky modernizace zázemí, uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Na Šumpersku začal 5. ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková, Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v Šumperské městě, knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Ze sportu. Argentinci a Švýcaři vytvořili na mistrovství světa ve fotbale poslední čtvrtfinálovou dvojici. Švýcarsko zdolalo Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo jasno, zpočátku oblačno, ojediněle s doznívajícími srážkami. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 15 a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pravým pruhem D1 neprojedete u hranic ve směru na Přerov mezi 309. a 307.5. kilometrem opravují vozovku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme novinky na silnici číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: doma.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se podíváme na silnici číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem. Co se tam od příštího týdne chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Během letních prázdnin vyměníme asfaltový povrch celé šířky dvoupruhové silnice 1/46 na úrovni obcí Toveř a Dolany. Velmi vytížená trasa od Olomouce na Šternberk tak bude omezená a lze očekávat tvorbu kolon. Cena nového asfaltu, značek, svodidel, krajnic a odvodnění dosahuje částky přibližně 18,6 milionů korun.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, kolik žita narostlo do svatého Kyliána, tolik už ostane. No dnes ráno místy přehánky, ale během dne slunečno, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 22 stupňů, je slunečno. Hanka z Chomoutová, ta má na teploměru 20,5 stupně, Hanušovice 18 stupňů. Stupňů Celsia, oblačno, za chvíli jedu na nákup. Vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.

0: Milujeme se čím dál víc a zpíval Petr Kotwald. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá například Petr Spálený, ale také Anna Julie Slováčková. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Někdejší světovou jedničku Japonku Osakovou porazila 7-6 a 6-4.
1: This atmosphere, I don't know guys if you know, but I played 3 times on this court and it's 0-3, so it was a little bit...
2: Ve vítězném rozhovoru na dvorci Karolína Muchová fanouškům připomněla předchozí 3 porážky na wimbledonském kurtu číslo 1, ale teď na něm slaví první výhru, byť návrat na velký dvorec nebyl jednoduchý.
1: Myslím, že mi fakt ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná jí prostě z té rány zahrát kontra a dostat jí do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit, ale nebyl tam určitě tak velký prostor pro tvoření hry, jak třeba v tom minulém kole, protože servírovala skvěle a dávala bomby k lineom.
2: Nakonec to ale byla Karolína Muchová, kdo podával dokonalej zastavu 5-4 ve druhém setu dokončila utkání čistou hrou, i když už si pak po zápase nemohla vzpomenout na to, na co v tu chvíli myslela.
1: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečpo. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam superově zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
3: London with all of you. Huge congratulations through to the
1: semifinals.
2: Vypráví Karolína Muchová, která se v zítřejším semifinále utká s Američankou Goffovou. Mezi nejlepší 4 ženského singlu může poprvé na Grand Slamu projít i Linda Nosková, kterou čeká po 14. hodině duel proti Belgičance Mertensové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Dolanech začne v pondělí rekonstrukce průtahu obcí. Více o tom slyšíte už ve zprávách a v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavou a pohodovou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Více než 1100 studentů středních škol nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. Nedávno obnovený zámecký rybník v Čechách pod Kosířem nejspíš čeká nucené vypuštění. Maximální cena nafty i benzínu dnes znovu roste. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu silnice první třídy spojující Olomouc a Šternberg. Práce se budou týkat úseku dlouhého asi 1700 metrů, potrvají do konce srpna. Stát budou zhruba 18,5 milionu korun, více mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
1: Správce zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku bude muset pravděpodobně vypustit nedávno obnovený rybník. Sloužit má jako biotop pro vzácné obojživelníky. Ty ale teď ohrožují ryby, které někdo před několika měsíci do rybníku na černo vypustil.
3: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit v takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
1: Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzvalo vládu ke zvýšení jeho výdajů na 334 miliard korun. Česko by se tak přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace EduIn, PEC Research nebo Učitel naživo. Minister školství Robert Plaga za ANO uvedl, že školství bude potřebovat desítky miliard navíc a o rozpočtu se nebude jednat v řádu jednotek miliard.
4: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes opět stoupají, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korunu a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než v úterý. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37,29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková zabojuje dnes ve Wimbledonu o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25 belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin na kurtu číslo 1.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Zpočátku ještě oblačno, ojediněle se můžou objevit doznívající srážky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou. U exitu 298 neprojedete tam pravým pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je středa 8. července, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moc vás zdraví od mikrofonu Vilém Pospíšil. Věřím, že dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám dělá dobrý den, minimálně alespoň dobré odpoledne. No a čím se budeme snažit vykouzlit vám úsměv na tváři? Vydáme se někam do Olomouckého kraje. Připravená je totiž už za pár minut další četba na pokračování. Budeme putovat Hanáckou rovinou i Jesenickými horami. Tentokrát tedy do Jeseníku nezavítáme. Vydáme se do Kdybych si vzpomněl, že každopádně nás čekají dvě další pověsti, které uslyšíte od Igora Bareše. Kam se vydáme, to vám prozradím až za chvíli. Vydáme se také s Mirkem Kobzou. Tam už vím, kam nás Mirek Kobza vezme. Vezme nás do Přerova, do kostela svatého Michaela na Šíravě. No a potom v 9 hodin a 45 minut je připraveno samozřejmě zase zámecké léto. Do toho spousta hudby, třeba Václav Neckář nebo Leona Machálková.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a já věřím, že vy, naši milí posluchači, moc dobře víte, že kraj Hané Jeseníku je velmi rozmanitý, kdy různá pole střídají remísky, lesy se zase mění v horské vrcholy. No a ke všem těm místům, které některé třeba znáte, některé jste zapomněli, se vážou pověsti. No a my vám je právě teď nabízíme ve 20-dílné četbě na pokračování. Uslyšíte Igora Bareše v režii Michala Bureše, no a já už vím, kam vás ten dnešní třetí díl pověstí Olomouckého kraje vezme. Vydáme se do Konice a do Břeska.

Napravení pana Adama z Konice. Psal se rok 1325. Konické panství po svém otci zdědil a začal spravovat mladý a pyšný zeman pan Adam. Poddaní čekali od nového pána úlevy, ale naopak přišly nové daně a nové povinnosti. Kdokoliv se proti tomu ozval, byl potrestán a staří na to rozvážně říkali: s pánem a větrem se v zápas nedávej, vždycky prohraješ, chudáku. Jednou vyjel pan Adam obhlédnout rybníky na jih pod svou tvrzí. Bylo parné odpoledne, všude vládlo ticho, vzduch stál, ani lístek se nehnul. Pán jel na koni, v úctivé vzdálenosti za ním ho doprovázeli panský správce a několik drábů. Když přijížděli ke křemenci, potkali schrbeného vetchého stařečka, který se belhal prašnou cestou proti ním. Stařeček byl podivný, celý bílý, vlasy i vousy měl bílé a oblečený byl taky bíle. Pan Adam z Konice na něj křikl: hej, prašivče, uhni mi z cesty a skloň se před svým chlebodárcem a ochráncem. Stařík pomalu zvedl hlavu a laskavě promluvil: mýlíš se, urozený pane, nejen majetek a moc mají své právo. Přímý pohled svých poddaných pan Adam nikdy nesnesl. Velmi ho to rozčílilo a než stačil odpovědět, stařeček pokračoval: tvá zloba a pýcha tě tak zaslepily, že nevidíš, že vše na nebi i na zemi neslouží člověku, ale Bohu. Neznáš-li lásku k lidem, nemůžeš ji chovat ani k Bohu a jeho trest tě nemine. Pan Adam vztekle přikázal, aby starce drábové odvedli na tvrz a vysázeli mu 50 ran. Sám se pak byl přesvědčit, že rozkaz vyplnili. Stařeček nenaříkal, ani nevyhrožoval. Beze slova přijal trest a s námahou se pak odbelhal pryč. Došel až k říčce, kde se schladil ve vodě. Pak se dovlekl až do jakési sluje, kde se často ukrývali tuláci, a usnul. Pan Adam se spokojeně vrátil do své komnaty a zjistil, že mu někdo na stůl položil pergamenovou listinu. Začínala: tvá pýcha, pane Adame, bude zlomena a neúprosný soudce čas za nás pomstí křivdy. Tebou na nás páchané. Pan Adam nechal svolat všechno služebnictvo, aby zjistil, jak se ten list do zamčené komnaty dostal. Nikdo neodpovídal, až sám pán vinu svalil na toho podivného starce a přikázal ho najít. Našli ho až za tmy v jeskyni. Spal. Pan Adam na něj pohlédl v záři pochodně a ďábelsky se usmál. Pak poručil, aby kolem jeskyně narovnali slámu a dříví, polili to smolou a zapálili. Když se oheň rozhořel, najednou plameny přestaly šlehat a tuhly, kameněly a skamenělo i všechno kolem jeskyně. Zevnitř vyletěla bílá holubice a ztratila se ve tmě. Podivná úzkost padla na všechny, až se rozutekli. I pan Adam jel domů zasmušilý a o všem, co se přihodilo, přemítal. Doma na něj čekala zlá novina. Jeho nejstarší syn náhle zemřel. Žena a další dvě děti onemocněly. Od té nešťastné chvíle se pan Adam velice změnil. Jeho pýcha a zpupnost byly ty tam. Na nikoho už se nikdy nerozkřikl, nikoho nenechal zbýt. Na panství zavládly nové poměry a utěšenější život.

O spálené mandě. V Břesku, kousek od Konice, žila Magdalena, které říkali Manda. Nebyla to dívka pohledná, ale byla šikovná a měla zlaté srdce. A přestože se nemohla ostatním dívkám rovnat ani co do krásy, ani co do jmění, nijak se tím netrápila. Měla vážnou známost a věděla, že její Lojzík ji má upřímně rád. V truhle měla složenou, nastřádanou výbavu a rozešité svatební šaty, ke kterým se v každé volné chvíli vracela. Každičké ráno zalívala na okně v květináčku keřík Myrty, o který se starala. Však čas uteče jako voda a budou s Lojzíkem svoji. Jednoho rána vstala a nic se jí nedařilo. Nitě na šatech se jí zatrhávaly, až šití odložila. Když chtěla zalít Myrtu, všimla si, že některé lístky zežloutly a Myrta chřadne. Jako naše láska, pomyslela si Manda. Ale hned tu zlou předtuchu zaplašila, keřík ošetřila a snažila se na nic z toho nemyslet. Šla za Lojzíkem. Nejčastěji se scházeli pod starou rozložitou lípou. Drželi se za ruce a všechno bylo krásné. Mandě to nedalo a zavedla řeč na svatbu. V tu chvíli Lojzík pustil její ruku a skoro se na ně nepodíval. Víš, Magdalenko, když naši chtějí, abych si vzal mlynářovic růžu a já budu muset udělat, co chtějí, jinak mě vyženou. Lojzíku, mě přece nevadí, že budeme chudí. Ale láska nám chleba nenapeče, odtušil Lojzík. Naposledy Mandu pohladil po vlasech a víckrát už za ní pod lípu nepřišel. Manda se trápila tím víc, čím víc se blížil Lojzíkův svatební den. O ohláškách utekla z kostela a na tu slávu, až si Lojzík povede nevěstu, by se nešla podívat ani za nic. Radši zůstane doma a zadělá na chleba. Těsto v dížích pěkně kynulo a už se chystala tvarovat bochníky, když se v kostele rozezněly slavnostní zvony. Manda si zacpala uši, ale zvuk ohlašující nevěstino a ženichovo štěstí zněl dál a dál a zdál se čím dál silnější. Manda pohlédla do rozpálené chlebové pece, kam chtěla za chvíli sázet chleba. Žár jí přitáhl a Manda skočila do pece. Její tělo pohřbili za Břeskem při cestě do Hvozdu. Tomu místu se od té doby říká uspálené Mandy a proslýchá se, že tam doteď straší. Lidé, když můžou, se mu raději vyhnou. Koně se plaší a po setnění prý tam je možno zahlédnout dívku v bílém s velkým černým psem.

Tím se uzavřel třetí z 20 dílů četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Vydali jsme se do Konice a do Břeska. Připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. Dvě pověsti, které jste slyšeli, nás vzali do okresu Prostějovského. Už za malou chvíli je připravena rozhlasová pohlednice od Mirka Kobzy, která nás naopak vezme do Přerova.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsidrech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Toyota.
1: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dospívala Lucie Bílá, no a vy, věrní posluchači naší stanice, určitě víte, co je připraveno. Mirek Kobza, jeho rozhlasová pohlednice. Mirek Kobza rád poznává nejenom obce nebo přírodní zajímavosti, ale také památky, klidně i v centrech měst. No a když jednou na cestě Přerovem spatřil pootevřené dveře do kostela svatého Michala na Šířavě, hned se tam vydal. No a díky tomu vznikl dnešní díl pořadu Od pradědu na Hanou.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Přerov je městem, kde byla odpradávna i farní správa. Některé kostely však město získalo po spojení s vesnicemi, a to je i případ kostela svatého Michaela na Šířavě. Pro poutníky neznalé přerovské historie by se mohlo zdát, že tento chrám, stojící vlastně jen pár stovek metrů od historického centra Přerova, musel být jeho nedílnou součástí. Kostel svatého Michaela je jedním z mála pozůstatků existence obce Šířava, která sice stála v těsné blízkosti města, nicméně už za jeho hradbami, a proto existovala jako samostatné sídlo. A ještě na mapách z 19. století jasně vidíme, jak kostel stojí v severozápadním cípu někdejší trojúhelníkové návsi této vesnice. Ta sloužila do jisté míry jako předměstí Přerova a také byla vždy spjata s jeho vrchností. Tu v obci zastupoval Foyt. Samotný kostel svatého Michala je co do svých počátků poněkud tajemnou stavbou. Podle některých historiků to byl původně malý kostelík stáří, jiné prameny mluví o jeho založení ve 14. století s Sulislavem ze Zástřizl. Kolem 15. století už existoval kolem zdejšího kostela hřbitov. Z tohoto období existuje také první nepřímá zpráva, která mluví o dřevěné zvonici, která měla stát vedle kostelíka a na níž byl v roce 1496 ulit zvon ke slávě svatého Michaela. První potvrzenou zprávou o existenci kostely je pak až informace Jednoty bratrské z roku 1556 od pohřbení bratra Matěje Berounského do kopky u svatého Michala. Význam kostela musel být docela velký. K chrámu totiž byly mimo Štířavy přifařeny i další obce, Újezdec, Kozlovice, Želátovice, Moštěnice a také polovina Bochoře. Dokonce ještě v 19. století lidé z těchto vesnic platili k tamnímu kostelu desátek. Jak první zmínka uvádí, kostel v počátcích ještě katolický, v 16. století patrně využívala Jednota bratrská. To však neplatí pro hřbitov, kde byly pohřbíváni Přerované bez rozdílu vyznání, tedy s výjimkou Židů. Za 30leté války až do roku 1647 prý v kostele sloužívali mše také luterští pastoři z Valašska. Kostel byl dvakrát v letech 1642 a o rok později vydrancován švédským vojskem. Naštěstí jej Švédové nezapálili a tak mohl být opraven. Rekonstrukce byla dokončena před rokem 1682, kdy kostel dostal klenutý strop, dva oltáře, malou zaklenutou sakristii a dva zvony umístěné na dřevěné věži. Další opravou chrám prošel v letech 1718 až 1722. Hlavní loď tehdy dostala půdorys kříže, což značí, že původní kostel byl patrně celý zbořen. Bohužel

0: obvodové zdi neunesly klembu. V roce 1791 tak musel přerovský děkan nechat kostel opět přestavět, kdy stěny dostaly opěrné pilíře a klemby byly nahrazeny plochými stropy. Kostel sloužil jako hřbitovní, ale až do roku 1861 zde byly slouženy i pravidelné bohoslužby. Téhož roku byl k chrámu přistavěn klášter školských sester a kostel začal sloužit i jim. Do kostela chodili také studenti místního gymnázia a vojáci zdejší posádky. To už šířavský hřbitov neexistoval. Přestalo se zde pohřbívat už v roce 1832. Velký požár obce a také východní části Přerova 17. srpna 1868 kostel zcela zničil. Zásluhou faráře Antonína Východila byl už následující rok kostel opraven a tehdy získal v podstatě současnou podobu. Přečkal války, komunistický režim a dnes je jednou z mála památek v této části Přerova. Připomínají nejstarší historii města a vlastně i jeho okolí. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát od kostela svatého Michaela na Šířavě, dnes uprostřed Přerova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici 3. největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž, chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím, já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín, kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeju hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji byl zrušen zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Správce zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem zkrátil kvůli vandalům a zlodějům otevírací dobu anglického parku. Leo Express a České dráhy spustili nové zahraniční linky. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji byl dnes zrušen zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí a používání pyrotechniky, který hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO vyhlásil 26. června kvůli suchu a vysokým teplotám. Rozhodnutí hejtmana o ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na desce krajského úřadu. Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18. hodiny. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
3: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
4: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
5: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
4: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
4: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová z Olomouce dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
7: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
2: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech setech.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky dvou osobních aut pokračuje na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou u exitu 298 ve směru na Brno. Neprojedete pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 8. července a pro vás je právě teď připravena prázdninová repríza. Vy, kteří v Olomouci třeba žijete nebo do Olomouce pravidelně jezdíte, tak jste si určitě všimli, že sloup nejsvětější trojice, dominanta olomouckého horního náměstí, je už asi 2 roky zahalena lešením, krycími plachtami. To by se ještě letos mohlo, nebo možná spíše mělo změnit. Plány těch oprav, té rekonstrukce jsou takové, že letos by měla být hotová. No a tak je dobré si připomenout, jak se tato památka třeba vůbec dostala na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. O tom si bude s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO, povídat Petra Ševců.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. O uplynulém víkendu otevřela své dveře řada památek v rámci Dnu evropského dědictví. V Olomouci se oslavy soustředily hlavně na výročí zapsání sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek světového dědictví UNESCO. Vzácným hostem těchto oslav byl Michal Beneš, bývalý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současný člen České komise pro UNESCO.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Vítám vás v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Pane Beneši, nejste tady náhodou. Vy jste totiž před 25 lety byl u toho, když byl olomoucký sloup Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO zapsán. A mě zajímá samozřejmě, jak na ten okamžik vzpomínáte.
2: Já na něj vzpomínám samozřejmě s radostí a vzpomínám na něj s velkou úlevou, protože ta cesta vůbec nebyla jednoduchá. Když tady začala běžet agenda světového dědictví, tak jsme byli velmi úspěšní, to byl začátek 90. let, s našimi prvními návrhy na seznam světového dědictví. Jenom posluchačům připomenu, že to byla ta slavná triáda historických jader Praha, Telč, Český Krumlov. Tak jsme se prostě namlsali a mysleli jsme si, že to bude takhle dále. Plynul čas a asi tak v polovině 90. let se začalo mluvit, že tedy Olomouc, bez nějaké konkretizace. Já jsem samozřejmě z titulu své funkce do té odborné debaty, co z Olomouce za celé historické jádro nebo nějaké chrámy a tak dále, vůbec nepletl. To jsem nechal odborníkům, i když sám jsem z oboru, tak jsem si říkal, ne, hochu, máš na starosti mezinárodní dimenzi, budeš mít práce dost, dobře jsem udělal. Já nechci zabíhat do detailů, fakt je, že se provedl určitý výběr, nominace se předložila, proběhla expertíza tady na místě samém, expert, který přijel, ohodnotil skvěle systém péče a tak dále, ale jeho úkolem nebylo posuzovat samotnou kvalitu té nominace. Ta první verze byl trojčlenná, sloup, mariánský sloup a všechny barokní kašny dohromady. A s tím tedy odjel a já jsem z Paříže dostal takové velmi varovné signály, že ne, že takhle to nejde.
1: A málem to nevyšlo, málem zůstala Olomouc bez možnosti mít svou památku na seznamu světového dědictví.
2: Tehdy ten systém projednávání byl jiný, než je dnes. Jednání bylo ve dvou kolech. Nejprve jednalo předsednictvo výboru pro světové dědictví, které bylo relativně malé a tam byl velký prostor pro to ty debaty prohlubovat a podkladem pro to jednání vždycky byla ta nominační dokumentace, kterou jsme zpracovali, plus názor odborné poradní organizace, která se jmenuje ICOMOS, Mezinárodní rady pro památky a sídla. A právě ICOMOS k té nominaci měl velmi rezervované stanovisko. A byla pro mě krajně nepříjemná situace, když jsem tam přišel. Teď samozřejmě členský stát, který předloží nominaci, nesmí na tom jednání mluvit. To jsou pravidla, která se nezmění a jsou velmi přísná. Smí promluvit jenom, jestliže je výslovně tázán. Takže ten manévrovací prostor je velmi malý. To se vlastně jenom můžete domluvit s některými delegáty, aby vám třeba položili vhodnou otázku, ale v žádném případě jste nemohli hájit tu nominaci. Takže ve mně byla malá dušička, zároveň jsme tam měli další želízka v ohni, Kroměříž, Zahrady a zámek a Holešovice, historickou vesnici v jižních Čechách. Tam takové problémy nebyly, jak než to jednání začalo, tak za mnou přišel náměstek generálního ředitele, pan Munir Bušnaky, což byl můj velký kamarád a velký přítel České republiky, a řekl mi, poslyšte mi, že to nejde. Předsednictvo nebude souhlasit, nepůjde nikdy proti ICOMOSu, rozhodněte se, je to na vás. A tehdy zasvítila šťastná hvězda. Já nevím, co mě to napadlo. Já jsem řekl, pane náměstku, my tu nominaci stahujeme. A on se mě tak podíval a řekl, ale to je výtečné stanovisko, to je opravdu diplomatický postoj. Předsednictvo totiž nebude o té nominaci vůbec jednat. Jako kdybyste ji nepředložili. Ale potřebujeme diplomatickou notu. To nestačí, vaše slovo nestačí. No tak samozřejmě vypravit diplomatickou notu během půl hodiny, to už bylo samo o sobě zázrak, ale moc děkuji dodatečně svým kolegům v Paříži tenkrát, že tohle to vyřídili. Skutečně diplomatická nota byla doručena A já jsem se vracel do Čech, sice vítězně s Holašovicemi a s Kroměříži, ale se smutnou náhodou pokočilo o sloup. Ale pak se ukázalo, že to vlastně bylo velmi chytré, protože my jsme neprohráli, ale získali jsme to stanovisko ICOMOSu a mohli jsme se poučit, co proti té nominaci měli.
1: A co to bylo, to se dozvíme už za chvíli v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc. Jehož hostem je člen České komise pro UNESCO Michal Beneš.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO, který byl před 25 lety u toho, když byl Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam památek světového dědictví. Před písničkou jsme si povídali o tom, že to málem nevyšlo. Původně byl totiž sloup nominován spolu s barokními kašnami a morovým sloupem. Co tehdy odborníkům z ICOMOS, Mezinárodní rady památek a sídel, vadilo?
1: ICOMOS považoval za nedostatečně prokázanou světovou výjimečnost toho navrženého souboru a měli pravdu. V podtextu šlo především o ty kašny, protože olomoucké kašny jsou samozřejmě fantastické věci, ale když to srovnáte s fontánami, které už na seznamu světové dědictví jsou, byť v rámci nějaké jiné památky, třeba s fontánami ve Versailles, no tak to srovnání trošku kulhá. Vrátil jsem se do Čech. Musím říct, že to přijetí nebylo nadšené, ale mohlo být horší. A v Olomouci obrovské díky do Olomouce všem kolegům, kteří už bohužel toto pozemské hemžení sledují ze zhora, protože oni tu nominaci upravili, vypustili z ní kašny, postavili ji pouze na trojičném sloupu a zpracovali geniální srovnávací studii. Já říkám geniální proto, protože jsem přesvědčen, že geniální věci jsou někdy strašně jednoduché, vtip je v tom na ně přijít. A opravdu chvála a sláva patří panu profesorovi Tognerovi, který tu komparativní analýzu vystřihl jen na jednu stránku. To je jedna stránka a jeden výkres. Já to do dneška vidím před očima, dvě řady sloupů, mariánských a těch čestných, takzvaných trojičných, které se liší jednak svou funkcí, ale také tvarově. A za těma dvěma řadama byla nakreslená taková svorka a za tou svorkou byl trojiční sloup. Jako vrchol toho vývoje a syntéza těch obou řad. A to byl ten klíčový moment, protože tenkrát to už na tom druhém zasedání předsednictva projela ta nominace jak horký nůž máslem. Plénum, které bylo v Cairnsu v Austrálii v roce 2000, to už tedy samozřejmě ani nehleslo. A měli jsme tedy trojiční sloup doma. Ale musím říct, že dušička byla ve mně teda během toho roku malá, protože jsem si říkal, no jestli to v ty Olomouci zvládnou. A oni sami zase se báli mě a jich, no ale tak dobře to dopadlo.
0: Jak vy vlastně jste byl tady v tom procesu nápomocen? Co vlastně bylo vaším úkolem? Jakou vy jste nejenom u sloupu Nejsvětější Trojice, ale u řady našich památek, které byly na seznam UNESCO zapsány, hrál?
1: Všechny nominace v zásadě, a to se změnilo až teď poslední leta, připravoval Národní památkový ústav s externími odborníky. Oni připravovali tu odbornou stránku věci, to znamená to vědecké zdůvodnění, komparativní analýzy a tak dál. A já jsem ve vztahu k ním byl a také jsem v těch nominačních dokumentacích uváděn jako konzultant, což bylo velmi nevděčné, protože, posluchači promenou, vy jste nám blbě poradil. Takže to takhle bylo. A samozřejmě v okamžiku, kdy oni s tím byli hotovi, tak už začínala oficiálně moje práce, to znamená zajistit překlad, udělat takzvanou vstupní prezentaci v sekretariátu UNESCO v Paříži, pak přijmout ty zahraniční experty, protože ta expertiza na místě samém se provádí u všech těch památek. Prostě celý to hlídat a provázet tu nominaci až do dobrého či hořkého konce. Ale to se netýkalo jenom památek hmotných. Památek si to jejistí, to se týkalo i té druhé větve nominací na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví, to je paralelní program. A i té třetí, to je v České republice bohužel velmi málo známý registr paměti světa. Tam se postupuje podobně, ale s těmi archiváři a muzejníky je trochu lehčí práce.
0: Jak dlouho jste s UNESCO?
1: Já jsem se s UNESCO oženil v podstatě a dobře, asi by to ani jinak nešlo. To skutečně představovalo nepředstavitelný kvanta času, protože já jsem taky hlavně měl představu, že tu práci nemůžu dělat od stolu. Nemyslím tím mezinárodní jednání, to samozřejmě jsem měl v popisu práce, ale nedovedu si představit, že bych odpovídal za vyřízení nominace nějaké památky, ať už hmotné nebo nehmotné, a neznal ji. to prostě nejde sedět na ministerstvu, prostě do Olomouce musíte jet a ten trojčlenný sloup vidět a ty kašny vidět a tak dále, abyste prostě věděl a abyste i věděl o těch slabinách, jo, co se může stát, protože vyhrajete jenom, když víte, kde vás tlačí bota. Tak a teď já to rychle spočítám, ale bylo to hodně přes 25 let, no, skoro 30. To je strašně, jak jsem starý.
0: Ale ještě pořád jste členem České komise pro UNESCO.
1: Zaplať pámbu, že jsou lidé, kteří si myslí, že ty zkušenosti, které jsem za ty leta nabral, že je škoda nevyužít. A já jim všem říkám, spěchejte, dokud úplně stařecky nezhloupnu.
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Michal Beneš, bývalý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současný člen České komise pro UNESCO.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Michal Beneš, bývalý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současný člen České komise pro UNESCO je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Když se nějaká z památek dostane na ten seznam UNESCO, to mě zajímá, to, co tím získá a ty závazky, které pak musí splňovat.
2: Závazky jsou vyjádřeny čtyřmi slovesy. Chránit, pečovat, označit a předat budoucím generacím v pořádku. Co nám to přináší? Těch dimenzí je několik. Za prvé je to na té úrovni státu, je to samozřejmě obrovská prestiž, protože státy se předhánějí v tom, aby na seznamu světové dědictví to měli co nejvíc. A proto je to taky tak těžký se tam dostat, proto se to tak přísně kontroluje, aby tam byl skutečně ten crème de la crème, jo. Za druhé, tou nominací samotnou, dotyčný stát, v tomto případě Česká republika, vyjadřuje vůli, že bude kooperovat, že bude spolupracovat s ostatními. Tohle vůbec není jednoduché, vůbec to není samozřejmé, protože to není jenom per hubam nějaká deklarace jakéhosi ministra či prezidenta. To je fakt. My něco nominujeme, vy to přijmete či nepřijmete a my se o to budeme pro vás starat. Za třetí, je to obrovský uznání vyspělosti památkové péče. A to jak té odborné složky, že máme teda odborníky vzdělané lidi, tak i té složky administrativně správní. To je ten globál. A teď pokud by šlo o trojičný sloup, tak je to samozřejmě potvrzení toho, že je skutečně světově výjimečný. Ne velikosti, ale svou hodnotou. Když bych to přirovnal k aristokracii, tak je to první mezi sobě rovnými. Pedro a že jo, rovní králi. Uznání té světově výjimečné hodnoty, autenticity, celistvosti pochopitelně. Za druhé, ten zápis trojičného sloupu přispěl po té odborné stránce k tomu, že najednou se do mezinárodního povědomí, ale teď mluvím toho širokého, samozřejmě ve střední Evropě se tak viděl, pojem olomoucké baroko. Věřte tomu, že ve Francii jste do té doby řekl olomoucké baroko, nikdo nevěděl, o co jde. Jo. Proto taky já si třeba vážím toho, když mi ambasador Leo, velvyslanec Itálie, gratuloval k trojičnému sloupu. No to víte, od Itala, předního odborníka velvyslance při UNESCO, slyšet chválu barokní památky, kde si ve střední Evropě, no to je teda podsta jako hrom, že jo. A pak, a to je moc zajímavý, že když se probíráte těmi dokumenty, tak UNESCO zároveň u trojičného sloupu vyzdvihlo to, že je to jednota dvou géniů. Té hluboké náboženské víry, která je stělesněna v trojičném sloupu, ten obrovský idealismus napětí a na druhé straně hrdost měšťanů, vědomých si své síly, své váhy, svých tradic a svého rozhodování. Bylo to jejich rozhodnutí a oni to postavili. Ten Renner, jako já když jsem si přečet tu jednu jeho větu, kterou on tenkrát řekl na...
1: Stavitel Václav Renner.
2: Ano, řekl, postavím městu Olomouc sloup, jakému nebude rovno. Bude nejen největší, ale bude i nejnádhernější.
1: No, a je to
2: pane
1: tak?
2: Staviteli, je to tak a uznal to svět. Nejenom Olomoučáci, nebo Moravané, nebo Češi, nejenom střední Evropa, to uznal svět, to je ohromný, ohromný.
1: Já bych se ještě vrátila k těm povinnostem. Když se podíváme třeba právě na sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, jak my o tu památku musíme pečovat, aby na tom seznamu zůstala? Je ta možnost, že třeba některá památka může tento statut ztratit?
2: Ano. Už se to i stalo a i v České republice jsou některé problémové příklady, kdy to skutečně vážně hrozilo. Naštěstí se včas příslušné úřady zpamatovaly, ale dalo to práci. To je většinou.

0: světové památky, takových moc není. Jste na úrovni Paříže, Říma, Jeruzaléma, to, co chcete. Samozřejmě ale jde také o to, aby se pečovalo i o okolí toho trojičného sloupu, protože kdybyste trojiční sloup obklopili, já to řeknu hodně vulgárně, paneláky, to zničili. Každá věc působí ve svém kontextu. On pro určitý kontext vznikl. Je umístěn tam, kde je na průsečíku ulic. Je tam souhra s tou výškou, hmotami okolních budov, je se stvárněním jejich fasád. Takže péče o trojiční sloup neznamená pečovat jen o něj. To znamená pečovat o městskou památkovou rezervaci, protože ta tvoří k trojičnému sloupu, a teď mluvím z hlediska právního, takzvanou buffer zónu, k nárazníkové pásmo ve vztahu k tomu sloupu, a takto je to i zapsáno. Trojiční sloup je ta památka plus jeho okolí.
1: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc člen České komise pro UNESCO Michal Beneš.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: V dopoledni Českého rozhlasu Olomouc je naším hostem Michal Beneš, bývalý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současný člen České komise pro UNESCO. Já bych možná ještě teď se zaměřila na tu část, kterou už vy jste tady zmiňoval, a to je nehmotné kulturní dědictví. To je to, co nevidíme, ale esenci cítíme a máme.
1: Máme. To je strašně

0: zajímavá věc a já to říkám s velikou hrdostí a pýchou, že je to mezinárodní smlouva o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Je to paralela k seznamu světového dědictví toho hmotného. A mluvím o tom s velikou pýchou, protože to byl nápad České republiky. My jsme s návrhem na takovouto smlouvu přišli, účastnili jsme se všech jednání. Ta smlouva byla tedy sepsána, prokázala za 25 let své existenci obrovskou úspěšnost, je stejně populární jako ta úmluva o světovém dědictví. Patří mezi takzvané univerzální úmluvy, prakticky všechny státy světa ji podepsaly. Já jsem u toho dojednávání byl i u toho přijímání a už to samo přijetí té úmluvy bylo ohromné, protože všechny členské státy UNESCO, to bylo v té době 192 zemí, účastných na generální konferenci, která měla právo tu úmluvu schválit, nikdo z nich nebyl proti. Pár se jich zdrželo, ale všichni byli pro. To snad bylo v dějinách vůbec poprvé, kdy se něco takového povedlo. Cílem té úmluvy je samozřejmě, že všichni víme, jako památky máme představu, že jo? Jenomže památky se rodí díky mysli lidí. Člověk myslí, vymýšlí, něco dělá. Takže nemateriální dědictví je třeba know-how, jak se to dělá, tradiční řemesel. Jsou to pohádky, jsou to písně, jsou to tance, jsou to rituály, mýty, tradiční znalosti o přírodě a vesmíru. Snad jsem nic nezapomněl. To nemateriální dědictví zaniká s člověkem. Když stařeček umře, je to, jak kdyby vyhořela celá knihovna. Prostě s ním to odejde.
1: U toho nehmotného kulturního dědictví je to vlastně o nějaké jako identitě, integritě, o kořenech, o tom, kam patříme.
0: Přesně jste to řekla. Řekla jste to přesně. A proto ta úmluva klade strašný důraz na komunitu, na společenství, jemuž to dědictví náleží. Ono je vždycky něčí, někdo ho dělá. Houslaři v Kremoně je to společenství, které dělá ty housle od renesance pořád stejně. A to je to jejich know-how, je skutečně nemateriálním dědictvím té komunity, ale je tak významné, že ho lidstvo prohlašuje za reprezentativní samo pro sebe. Taky ten seznam se moc krásně jmenuje, těch nejvzácnějších prvků, on se jmenuje reprezentativní seznam nemateriálního dědictví lidstva. A to reprezentativní se vztahuje k tomu lidstvu. To znamená, že to, co je na tom seznamu zapsáno, reprezentuje lidského ducha, lidský um. To je moc krásná myšlenka. Jsme hrozně rádi, že jsme byli u toho. Na tom seznamu my máme pár kousků.
1: Máme tam slovácký verbuň, no, masopustní obchůzky, sokolnictví.
0: Sokolnictví, to byla nominace, která byla pro nás obtížná. My jsme nebyli koordinátory, my jsme se jenom připojovali. Tím nositelem té nominace byly Spojené arabské emiráty, které jsme ještě ani nebyli stranou té úmluvy, ale už tady byli. A měli tam samozřejmě lobby českou sokolnickou obec, která se k tomu hlásila, takže my jsme se k té nominaci připojili. Tam je to přípustné, aby některé fenomény, které jsou byť v různých variantách provozovány v různých komunitách, aby ta nominace byla společná. Jiným příkladem je vorařství třeba, že jo, které u nás už je teda opravdu vymírající, ale v některých těch státech, jako třeba v Polsku, v Rakousku a tak dále, je to pořád jako živá tradice. Modrotisk je u nás živý.
1: Jízda králu.
0: Jízda králu je jenom naše.
1: Ta je jenom naše.
0: A víte, to byla taky moc krásná nominace. To opravdu bylo až mrazivý, když si to člověk jako domyslí a přijedete, já nechci mluvit o Vlčnovu, ten je notoricky známý, ale třeba do Skoronic nebo do Kunovic. A teď to vidíte, říkáte si, tak takovýhle vesničky nebo městy si, oni tady pěstují nebo zachovávají nějaký prvek, provozují ho a svět řekne, to je naše. My jsme na to pyšní, to reprezentuje lidskou rasu. Víte, my jsme Češi, jsme strašně střízliví, ale jsou chvíle, kdy si říkáte, no, a co bych nebyl pyšnej. Takže to je opravdu moc hezký a ty úkoly jsou tam podobný jako u hmotného dědictví. Samozřejmě hlavním cílem je zachovat. Ovšem ty opatření pro zachování nemůže dělat stát, nemůže dělat nějaký úřad, to musí ty lidi sami. A ta veřejná správa jim v tom jenom může pomoct. To je ten rozdíl. Sloup můžete opravit z vůle města, pozvat na to odborníky, ale to, aby lidi tancovali verbung, to jim nemůžete nařídit, ani to za ně nemůžete k tomu nutit. Že? Oni musí chtít, Jiždu Králu musí chtít ty kluci jezdit.
1: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc člen České komise pro UNESCO Michal Beneš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dnes si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Michalem Benešem, bývalým tajemníkem pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současným členem České komise pro UNESCO. My když jsme se spolu bavili o tom nemateriálním kulturním dědictví, tak vy jste vzpomínal na to, že tehdy při zakládání té úmluvy se na tom všichni shodli, kromě pár, kteří se zdrželi, což je z vašeho pohledu vzácné. Současná situace ve světě je, řekněme, velmi proměnlivá, nevyzpytatelná. Jaký vliv to může mít na mezinárodní organizaci, jako je právě UNESCO?
2: To má vliv strašlivý. Má to vliv strašlivý, má to vliv zhoubný, ale vlastně UNESCO tady proto vzniklo. Protože když se podíváte na jeho ústavu, ustavující dokument, tak on začíná slavnou větou, protože odjakživa se rodí války v mysli lidí, je třeba v mysli lidí jim stavět hráze. Cestou k tomu je vzájemné poznání. A ono to takhle je. Samozřejmě, že tu organizaci to ohrožuje ohromným způsobem. Ona vždycky jako v nějaké konfliktní situaci byla. V 80. letech nebyly členy UNESCO řada demokracií, že vystoupily Spojené státy, Británie, další země, protože stálo pod vlivem nesovětského svazu. Ten jako prostě svůj vliv uplatňoval, ale uplatňoval ho především pomocí všech těch satelitů a bloku rozvojových zemí. To se v 90. zlomilo, organizace obnovila svou plnou univerzalitu. Přišel arabsko-izraelský konflikt a jsme tam, kde jsme byli. Ta organizace je rozštípnutá, Izrael vystoupil. To je to opravdu velmi obtížná situace. Arabské státy do toho vstupují, které mají své zájmy. Teď do toho vstupují všelijaké ty vlivy, tak já nechci mluvit o představiteli jisté velmoci, no tak co, jako UNESCO už na ten kivadlový pohyb Spojených států je zvyklé, že už je to potřetí.
1: Ještě se zeptám, jestli teda vidíte v UNESCO budoucnost?
2: Určitě. Já bych si musel jinak hodit mašly. Ne, to ne, takhle bych to neřekl. Ale UNESCO rozhodně. A řekl bych, že naopak jeho úkoly teprve jako vyvstávají. Budoucnost ta organizace určitě má, protože budoucnost má mezinárodní spolupráce. Vy to vidíte na nás, co by byla Česká republika v rámci Evropy bez členství v Evropské unii nic. No jsme příliš malí. A zrovna tak jako Evropa, pokud se nebude jako celek zapojovat do širších souvislostí, svět je globál. To je globální, ty problémy jsou globální. To vidíte, tady jeden člověk rozhodne o celech a rozhoupe celý svět, nejen hospodářsky, ale i politicky, že jo. Jak je ta kooperace strašně důležitá. Že samozřejmě je těžká, protože každý stát má své oprávněné zájmy a snaží se, aby bylo jich maximum splněno. No ale o tom je to umění diplomacie. Všem vyhovět.
1: Vy když jste sem dnes přicházel, tak jste mi říkal, že už končíte.
2: No tak já si myslím, že jak je to psáno v knize přísloví, je čas setí, a čas sklízení, čas stavění a čas boření. Jen ptactvo nebeské sklízí, aniž se je. Já si myslím, že jako doba přišla, kdy mám vypadnout, než začnu plácat už vůbec úplně pitomosti, takže se posluchačům omlouvám, jestli dneska nějaký zasněli.
1: A nebude se vám po UNESCO stýskat?
2: Bude. Já to upřímně přiznávám. Bude mě, už se teď stýská po spoustě věcí, na spoustu věcí mám názor. Bude, ale myslím si, že pokrok prostě nezastavíš. Myšlení té mladé generace je jiné než moje. Já samozřejmě, pokud budu vědět, tak jim poradím, pokud o to budou stát. Vnucovat se nebudu.
1: No a co budete dělat?
2: No toť otázka.
1: Máte plány?
2: Toť otázka. Plánu mám strašně moc. Nevím, jestli je splním. Já jsem celý život kupoval knihy, že si je v penzi přečtu. K tomu samozřejmě nedošlo. V té penzi už 10 let přepořád pracuju. Konečně budu mít čas na muziku. Na mou velkou lásku. To už tedy jsem jako začal realizovat různými předplatnými už na tuto sezónu. A samozřejmě začnu pořádně poznávat české sbírky umělecké, protože já se přiznávám, že kromě pražských sbírek, Kutnohorského Gasku a zdejšího Muo a Pardubic. Vlastně vůbec neznám třeba regionální galerie jejich sbírky. To je ostuda strašná. Jo. Je řada oblastí. Jako rozhodně se začnu vzdělávat. Já mám pocit, že prostě nic nevím a nic neumím. A tak teď to budu dohánět, no, abych šel do hrobu chytrý.
1: Tak přejeme, ať toho vzdělávání a dalšího obohacení v životě máte co nejvíc.
2: Děkuji.
1: A moc děkuji za návštěvu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Já děkuji za pozvání, bylo mě potěšení.
1: Naším hostem byl bývalý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a současný člen České komise pro UNESCO Michal Beneš. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a hezký den přeje Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Rodičovská zřejmě vzroste o 50 tisíc korun, návrh schválila sněmovna, Šumperk nechá opravit střechu na Pavlíně dvoře, Štenberg přijímá nominace na sportovce roku. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy, upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali například organizace EduIn nebo PEC Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Mínich.
3: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
1: Střecha v historickém areálu Pavlínina dvora v Šumperku se bude v létě opravovat, rozhodli radní na svém posledním jednání, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Rada města schválila výběr zhotovitele opravy střechy. Práce budou probíhat během letních měsíců a jejich cílem je zachovat tuto krásnou kulturní památku v dobrém technickém stavu i pro další generace.
1: Samospráva Štenberku ocení i letos nejlepší sportovce, trenéry a sportovní funkcionáře. Nominace můžou zájemci posílat poštou nebo je nosit na bodatelnu do 7. září. Formulář je spolu s dalšími podrobnostmi na webu městského úřadu. Sport. Tenistka Karolína Muchová z Olomouce postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Usakovou porazila po setech 7-6, 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
5: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchball. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten game, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
1: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 15 a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na rozházené dopravní kužely na vozovce dálnice D35 z Olomouce do Mohelnice na 246. kilometru před exitem Mladeč. Pravým pruhem D1 neprojedete u hranic ve směru na Přerov mezi 309. a 307.5 kilometrem opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Vilém Pospíšil. Je středa 8. července, no a pokud se chystáte třeba k nějakému brzkému obědu, protože se blíží poledne, tak vám samozřejmě přejeme dobrou chuť. Co vám přinese Český rozhlas Olomouc v následujících 60 minutách? Samozřejmě je tady pro vás připraven další díl pořadu Babské rady. Vydáme se třeba i trošku za hranice našeho olomouckého kraje, to konkrétně do Rýmařova, kde kde by do září měla být hotová rekonstrukce historické budovy muzea. To, jak probíhá, co je její součástí, takové informace vám přineseme. No a připraven je další díl našeho letního seriálu, ve kterém se vydáváme do olomoucké zóny svatém Kopečku, která slaví letos 70. No a které zvíře vám představíme tentokrát, to si zatím nechám pro sebe. Ryby tví to nebudou, to je píseň, která zazní už právě teď za malou chvíli. Potom třeba Albano a Romina Power a spousta další hudby. Tak hezký poslech.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a kam vás vezmeme teď? Začíná nebo blíží se za pár minutek náš další díl naší prázdninové série o zvířátkách, která můžete najít v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. To zvíře, které si představíme dnes, si možná pamatujete z filmu Bohové musí být šílení. Mimochodem kultovní film z roku 1980 odehrává se v jižní části Afriky, kterou třeba projel mimochodem také i Dan Přibáň svým trabantem, a to je třeba člověk, který bude hostem dnes po 13. hodině u Alex Minářové, tak doporučuji poslouchat Český rozhlas Olomouc i popoledni. Pojďme ale zpátky do té zoologické zahrady v Olomouci. Představíme si totiž medojeda. Zprvu se medojedi v olomoucké zoo jevili spíše jako plachá, nepříliš aktivní zvířata, ale ta druhá generace, ta už je plná takových aktivních klaunů. No a představí je konkrétně biolog a vedoucí marketingu zoologické zahrady Pavel Javůrek.
1: Aktuálně v našem chovu máme 4 dospělé medojedy, máme v zázemí ještě 2 mláďata. My je tu chováme od roku 2019. V tom roce jsme dovezli pár, který pravděpodobně pocházel z africké přírody. On byl takový netečný. Oni se snažili zrakům návštěvníkům ukrýt. Tenhle ten pár ale byl šikovný v jiné věci a byl šikovný v tom, že se jim podařilo v tom roce taky rozmnožit. Což byl mimořádný úspěch pro naši zoo, protože se jednalo o jediný odchov medojeda v zoologických zahradách v tom roce na celém světě. Takže to byla docela ojedinělá záležitost. I následující roky se nám daří odchovy tady od tohohle páru, ačkoliv už ho návštěvníci neuvidí tady v expozici. My ten pár máme přesunutý do zázemí, kde se nám teda pravidelně množí, a v tuto chvíli tam jsou 2 už poměrně odrostlá mláďata, která čekají na nové umístění. Minimálně jedno z nich půjde do pražské zoologické zahrady. Teď se tady díváme spolu na samce a samici, to větší, co tady teď hrabe s tím kamenem a hraje si s ním a tak jako ňufá k tomu, tak to je samice, která se narodila vlastně tomu našemu původnímu páru v roce 2019. To je ten jediný odchov na světě v tom roce. My jsme si ji tady totiž nechali a pořídili k ní samce, to je ten menší z nich, a od té doby vlastně tady máme druhý pár, který máme expozičně.
2: Řekl bych, že tento pár netečností nějak netrpí. Tady se nám předvádějí, když očichávají svůj výběh. A za druhé jsem je viděl uvnitř, ale někdy si hráli s balónem a to byla úplná show, to byla klauniáda.
1: Přece jenom jsou to jako velmi inteligentní zvířata. Ten medojed je pověstný útěkář, což se nám tady naštěstí nestalo. Taky když se podíváte na ten výběh, tak je kolem dokola obehnaný elektrickým ohradníkem, aby jsme zamezili možnému útěku, protože jsou zoologické zahrady, které mají zkušenosti s tím, že ta zvířata v podstatě zdrhla, což nechceme. Jednak jako je to chytré zvíře, takže leccos umí vymyslet, a druhá taky by mohlo být nebezpečný. Ačkoliv není velký, tak může být agresivní.
2: Vzpomínám si na jeden film, kde se, myslím, že to bylo právě tohle zvíře, zakouslo nějakému člověku do nohy a ten s ním potom chodil takhle urputně zakousnutým zvířetem celý den a vlastně ho neunavil.
1: To byl film Bohové musí být šílení a to byl nějaký jako biolog v poušti Kalahari a právě tohohle medojeda tam potkal a on ho vláčel po té poušti.
2: Má takový velký stisk?
1: Rozhodně ano. Žere nejrůznější druhy masa, od drůbežího přes morčata tady v zoologické zahradě, křepelky, potkany, myši, anebo dostávají třeba i včelí plástve. Máme spolupracující včelaře, kteří nám dávají takové ty trubčí plástve a oni vlastně zežerou i tu plástev, včetně těch larev nebo těch kukel, které jsou uvnitř. My se snažíme ta zvířata jako rozptýlit nějakou zábavou.
2: O tom stisku asi svědčí i to, že míč, s kterým si minule hráli, byl docela rozkousaný. Tady je docela rozsáhlá prolézačka. Patří k těm jejím klaudiádám tedy i akrobacie?
1: Můžeme říct, že ano, protože ač to zvíře vypadá neobratně, třeba ten samec, kterého tady vidíme, je takový zavalitý, tak oni jako velmi dobře šplhají. Takže překonání tady nějaké bariéry tady té prolézačky nedělá absolutně žádný problém a dokážou potom chodit v podstatě jak gymnasti po kladině.
2: Jak si ho můžeme popsat? Je to takový medojed, tak řekněme takový medvídek se špičatým nosem, nahoře s šedivou srstí a okolo zbytek je černý?
1: Já bych ho jako medvídka úplně nedefinoval, ale mohl by vám připomenout třeba jezevce.
2: A je to tedy šelma?
1: Je to africká lasicovitá šelma.
2: Od pavilonu Kalahari, Olomoucké zoologické zahrady, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Už za malou chvíli se vydáme do Rýmařova, kde za pár dní začne rekonstrukce historické budovy muzea. Ještě předtím ale zahrají The Beatles.

0: Je to dům, který byl postaven v 17. století. Za tu dobu existence měl několik majitelů a má za sebou i takovou trošku temnější minulost. V období druhé světové války tam sídlilo třeba i gestapo. Mluvíme o historické budově muzea v Rýmařově. Ta se dočká několika změn, dojde na novou fasádu, ale také třeba mural. Rekonstrukce začne v následujících dnech a trvat by měla do září. Dům by se měl přiblížit ke své původní podobě a kromě estetických úprav, ale budou muset stavaři kopnout i hlouběji. Budova totiž potřebuje novou hydroizolaci.
1: Celkový stav té budovy, ona vlhne od spodu a ta fasáda se odlupuje.
2: S ředitelkou Rýmařovského muzea Růženou Zapletalovou jsme vyšli před budovu. Nějaké defekty tady už na té fasádě vidět jsou.
1: Budeme měnit i barvu, měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
2: My jsme se posunuli k zadnímu traktu muzea a ta fasáda vypadá podstatně hůř. Vidím tady nějaké zazděné okno. Samotná fasáda je taková zašedlá, štukovaná.
1: Ta zadní část bude sjednocená v barvě s tou přední částí. Samozřejmě budou odstraněny takové ty prvky, které tady jsou, nějaké staré střížky, osvětlení.
2: Zadní strana muzea bude ozdobená muralem, který znázorňuje legendu o Rýmařovské Vlčici. Tu už mi popisuje místní historik Filip Vrobel.
3: Legenda sahá až do období středověku, kdy Rýmařované tady této Vlčici zabili její mláďata a ona se následně mstila a jeden z Rýmařovanů sebral všechnu odvahu, vzal luk a šípy a tady tuto Vlčici prostřelil. Takže od té doby je Vlčice ve znaku města Rýmařová.
2: Budova muzea pochází ze 17. století a vystřídala několik majitelů. Například v období druhé světové války tam mělo kancelář gestapo.
3: Po Mnichovské dohodě se tady nacházela jak německá policie, potom také okresní vedení NSDAP a mimo také Hitlerjugend.
2: Po druhé světové válce ale začala budova sloužit kulturním účelům a zůstalo to tak dodnes. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Stále posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospívala Monika Absolonová známou píseň Teď královnou jsem. Já věřím, že spousta z vás ví, že pochází z muzikálu Kleopatra, který mimochodem příští rok slaví 25 let. No a proto se během února chystají taková uvedení v divadle Broadway. Tak třeba takový tip, co dělat, ale bude to až v únoru příštího roku, takže času je dost. No a co možná třeba někteří z vás neví, že autorem hudby k tomu muzikálu je Michal David, který je na řadě jako další.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin a 46 minut vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. No a pokud se chystáte k obědu, tak samozřejmě přeji dobrou chuť. No a třeba by se vám po obědě mohla by přijít chuť na něco sladkého, nějakou sladkou tečku. Proto jsou tady pro vás připraveny dnešní babské rady, které vás naučí, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů.
1: Babské rady.
2: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pomalu, ale jistě se blíží poledne, 12. hodina přesně. Připravena bude kolegyně Gabriela Adámková a nejaktuálnější zprávy. Dozvíte se, že třeba na městském hřbitově v Prostějově přibude nový navigační systém, nebo že poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Po zprávách už mě tady vystřídá kolega Tomáš Kedzior a já věřím, že víte, co se blíží. Písničky na přání, takže připravte své mobilní telefony a číslo 221 555 444. Vilém Pospíšil vám přeje krásný poslech a hezkou středu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na městském hřbitově v Prostějově bude nový navigační systém. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistka Linda Nosková si zahraje o postup do semifinále Wimbledonu. Odpoledne bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Prostějova nechá na ústředním hřbitově v Brněnské ulici umístit více než 30 nových směrových tabulí. Stávající orientační a navigační systém už podle městských radních dosloužil a je obtížné ho průběžně doplňovat. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
2: Stávající navigační systém už neodpovídá ani technickým, ani estetickým požadavkům. Nové řešení zajistí nejen lepší orientaci návštěvníkům, ale především důstojný a jednotný vzhled celého hřbitova, což je v takovém prostoru zásadní.
0: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou, řekl to premiér Andrej Babiš za ANO, který tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj se Česko zapojí do iniciativy, přes kterou můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Proti tomu je SPD. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: Olomouc bude po 39. hostit letní školu slovanských studií. Začne tuto neděli a zúčastní se jí více než 100 studentů z několika desítek zemí, například i z Egypta, Japonska, Mexika nebo Spojených států. Uvedla to ředitelka školy Pavla Poláchová. Výuka potrvá 4 týdny. Součástí programu bude vedle intenzivní výuky češtiny také seznámení s českou historií, literaturou a tradicemi. Sport. Tenistka Linda Nosková se pokusí napodobit Karolínu Muchovou a zabojuje o postup do semifinále Wimbledonu. Od 14 hodin se utká na londýnském Grand Slamu poprvé v kariéře s Belgičankou Martensovou. Počasí. Odpoledne bude převážně polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, fouká mírný, přechodně čerstvý až nárazový severozápadní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: U Ničově v ulici Panská máme hlášenou poškozenou vozovku. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V tomto prázdninovém týdnu máme před sebou ještě oblíbená jména, třeba zítra Drahoslava nebo v pátek Libuše, o víkendu je tam Olga a Bořek a dneska má svátek Nora. Je to inspirace pro písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, které začínají právě teď, také dnes s Tomášem Gedziorem a také dnes s obvyklými telefonními čísly 221 555 444 a SMS-kovou linkou 723 70 33 51.

Karton na obolek, a taký porcelán. Som modrý, mám cibulka, mám tapety, parmazán.

0: Ještě na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá pan František z Újezda u Mohelnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, celý Český rozhlas Olomouc. Chtěl bych nechat zahrát k zítřejším narozeninám mojí milované manželce Jožince Sedláčkové. Můžu zrecitovat něco?
0: Posloucháme.
1: Nemáš se za co stydět, ty roky nejsou vidět. Pořád z tebe sálá mládí a bezmezné odhodlání. Na rozky si užívej, za kamarády pospíchej. Já ti děkuju, maminko, moja milovaná ženuško, a přeji ti hodně zdravíčka, štěstíčka, všechno, co si přeješ. A to samo ti přeje tvůj syn František. Já děkuju a naschledanou.
0: Naslyšenou. A paní Jožince Sedláčkové s přáním přicházejí s SMS-kami například také Alena s Karlem a posluchači Rosťovi. Ještě je tu písnička k narozeninám naší dceři Martě z Borušova. Oslavila je včera a narozeniny slavil také syn Miroslav z Petrova nad Desnou. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Ať se jim v životě daří, přeje to maminka.

Valčík pro lásku, Jana Chládková a Jakub Smolík na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Věnování teď posíláme k dnešním kulatým narozeninám naší sestře Aničce Orálkové z Kočova. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody a těšíme se na sobotní oslavu. Píše brácha Pavel s rodinou, přání se přidávají také Markéta a Mirek z Jeseníku a také přítel Zdeněk, holky s rodinami a vnoučata. Ještě věnování do Větřkovic paní Marii Briové k jejím narozeninám. Štěstí, zdraví a hodně lásky přeje sestra Růžena s manželem.

0: Dešťová písnička Jiřího Korna a paní Majka Stršic na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Stršicích i okolí a všude, kde nás slyší, myslím, že i v Ostravě, protože občas tam volá nějaká paní Marta Zavírová, tak ta tu písničku určitě zná. A samozřejmě to posílám hlavně Mirce Slovákové. Jo, kéž jen déšť. Prý zase pršelo v Čechách a tady zase nic. Takže děkuju. Naslyšenou.
0: Zdravíme, písničku posíláme také do Prostějova Honzíkovi Antlovi ke krásným narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, rodinné lásky a krásná splněná přání a boží požehnání přeje teta Hela s rodinou Přikrylovou. Věnování patří kuchařkám domova seniorů ve Štítech, zejména Ivaně a Martě. Děkuji za fajn oběd a zdravím své rozhlasové přátelé, píše pan Břeťa Píska ze Štítů.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směry.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: Dole se na rozum.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: Písničky na přání a v nich pan František z Hanušovic. Dobrý den.
6: Dobrý den, já zdravím všechny Hanušovičáky, ale také do budovy Českého rozhlasu Olomouc na Pavelčákově, do toho krásného domečku. A samozřejmě chci tuto písničku psat svým přátelům, ale i těm, co třeba neznám a kdo jim nic nezahraje, protože jsme vybrali, nebo já jsem vybral a oni to v rádiu mají ve výběru, takovou, i když novější to, takovou tu taneční muziku, ale myslím si, že pohodovou a že vás pozbudí, naladí, takže zdravím třeba i z Deníčku, a to ze Zábřeha, teď na chatě s manželem, no a nebo třeba Slavu Podilovi a dalším známým tam, kde poslouchajte Český rozhlas Olomouc. Děkuju a přeju krásný hezký den.
5: Děkujeme panu Františkovi za výběr této letní písničky.

0: opravdová letní písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme teď paní Evu ze Zavadilky. Hezký dobrý den.
1: Pěkný den vám přeji do Českého rozhlasu, vám Tomáši přeji pěknou službu a já bych chtěla poslat písničku s přáním a velkou gratulací k zítřejším narozeninám paní Jožince Sedláčkové. Milá Jožinko, plný košík něžných květů, z nich ti přání dneska spletu. Hodně lásky, pohody, spokojenosti se svým manželem Františkem, ale hlavně dobré zdraví a krásných dní v životě tě z celého srdce přeje Eva ze Zavadilky s Laďou. A ještě bych chtěla dodatečně poslat písničku Jarušce Rolederové z Jeřmaně, tam měla taky minulý týden svátek a já jsem to nějak zapinkala. A pozdravit sestru Alenku, bratra Slávka do Pavlova a Aničku a Lidušku Olšovsko do Červené Lhoty. Vám, pane Tomáši, moc děkuji. A zase někdy příště se budu těšit na slyšenou.
0: Slyšenou, je to oblíbená písnička na vaše přání.

Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc ve středu 8. července, telefon do studia 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51. Dneska slaví své narozeniny paní Alenka Krmíčková. Přejeme vše nejlepší. Zdraví, pohodu, štěstí, úsměv na tváři a lásku ode všech, co tě máme rádi. Píše Emička a rodina ze Žulové a Vidnavy. Věnování je také Doběle pod Pradědem paní Marušce Vencálkové k narozeninám. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a boží požehnání přejí Ruda a Dátka od Hřiště.

0: Paní Eliška z Václavova na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všem krásné odpoledne vám, Tomášku, i všem kolegům do Českého rozhlasu a věrným posluchačům. Já jsem si vzpomněla na písničky Dana Nekonečného, které byly plné slunečné energie, takové bezvadné, mně se hrozně líbí, jsou pozitivní, takže bych ji chtěla poslat paní Lidušce do Jeseníku, Lidušce do Olomouce, Věrce do Olomouce, Milace do Přáslavic a Haničce do Moravského Berouna. A jestli někdo poslouchá z okolí Slavy, Vyčína, to je až Zlínský kraj, tak dneska tam hraje náš soubor Hru 3 na lavičce, takže když přijdete, rádi vás tam uvidíme. A přeji všem moc krásné odpoledne a pěkný den. A děkuji za vyhledání. Mějte se krásně, Tomášku.
0: Pěkně zdravíme a tady už je ta písnička.

Další letní melodie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, písničky na přání a věnování k dnešnímu svátku paní Bohunce Kernerové z Benkova. Bohuško, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody, píšou Milada a Monika z Dlouhomilova. Písnička patří také jejímu manželovi Otíkovi. Věnování z Českého rozhlasu Olomouc paní Majt

redakci do Tršic. Pozdrav opětuje Mirka ze Štemberka. A dneska slaví kulatiny náš brácha, táta, manžel Libor Bláha z Velkých Losin. Vše krásné s jeho super rodinou, hlavně pevné zdraví přejí sourozenci s rodinami z Bouzova.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: písničková přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Lidka ze Zábřeha na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a chtěla bych zahrát paní Zdence Molikové ze Zábřeha, paní Marušce Pliskové ze Zábřeha, paní Janě Špičkové ze Zábřeha, paní Anešce Kotrlé do Bludova a Vraťovi Hopličkovi do Lipové Lázní. Děkuji vám mnohokrát, Lidka Tomášková.
0: Tak zdravíme všechny jmenované naslyšenou. Písničku přidávám také k zítřejšímu svátku paní Drahušce Koláčkové z Újezda. Štěstí, zdraví a radost každého dne přejí společně Boženka a Jarda. Věnování paní Aničce Orálkové k dnešním narozeninám. Štěstí, zdraví a spokojenost přejí posluchači Bukurovi z Jeseníku. A věnování je také dolitovlé Janě Millerové a Nadí Klosové i paní Milušce Kolářové. Pro potěšení a radost posílá paní Božka Horníčková.

0: Další písnička z Českého rozhlasu Olomouc má svá věnování. Zdravíme paní Ludmilu do Doubravice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení paní Marusi Plánkové do Mohelnice, panu Oldovice Hrákovi do Nemile, Emilci Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loště, ta jsou sice lidi Jarolimové, lidi Ziglové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice, ještě manželům Jorenkovém do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se zkaz někde na shledanou, gotovaldovi.
0: Tak to bylo přání a tady už vybrání. Braná písnička.

Další věnování z Českého rozhlasu Olomouc posíláme paní Jožince do Újezda. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších roků. Přeje paní Alena z Jeřmaně, zdravím také sestru Evičku i rodinu na Zavadilku a bratra Slávka do Pavlova. Věnování našim přátelům Elišce z Václavova, paní Marii Faltínové, Faltínkové, Vláďovi Stovačova a Lídě Pitlíčkové do Senice na Hané, píše paní Lída z Olomouce. A paní Jožinka Sedláčková, oslavenkyně, děkuje všem, kteří poslali přes Český rozhlas Olomouc věnování manželovi, Alence a Karlovi, zkrátka všem posílá tuhle písničku.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obec Luštice nabízí poslední parcely pro výstavbu rodinných domů. Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. Začala oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Vedení Luštic na Šumpersku zahájilo třetí kolo prodeje stavebních pozemků na okraji města. Zájemcům nabízí posledních 7 parcel. Celkově bude v nové obytné čtvrti na okraji Luštic několik desítek domů. Pokračuje nezávislá starostka Šárka Havelková-Sejfertová.
2: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy a v zadní části plánujeme ještě bytové domy, kde by mělo vzniknout 5 bytových domů se 40 byty.
1: Podporu na bydlení superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladu domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku, teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Dnes začala oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Silnice vedoucí místní části Karlov pod Pradědem byla ve špatném technickém stavu. Práce potrvají nejspíš do října, aby nenarušili začátek lyžařské sezóny, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
3: Úsek je v délce 3500 metrů. Jedná se o to, že vozovka nebude uzavřena, bude uzavřena částečně na pracovní místa a při pokládce povrchu vozovky bude řízena regulovčíky.
1: Na Pradět jezdí ode dneška bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro lidi nad 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. Lidi s postižením může doprovázet i průvodce. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík a celková kapacita je 41 míst.
4: Autobus vyjíždí každou středu v 8.50 ráno z dolního parkoviště v Karlově Studánce. U vysílače budou seniori v 9.25. Odjezd zpět do Karlovy Studánky je pak ve 11:15. Rezervaci musí zájemci udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den a po něm ve čtvrtek rozehrají čtvrtfinále Francie s Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojediněle slabé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Křelova Břechotína směr Hradec Králové pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený a pracuje se také na D1 u obce Bohuslávky směr Brno, i tady je uzavřený levý pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, že by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, jak jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný. Jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikde nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo? Kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali. Takže vlastně jako ty příběhy s těma lidma jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně je to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV, jo, takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta navijákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je a nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo, tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Amerikou východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapíš, že nechceme nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli jste
1: důkaz. Je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. To je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišel jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Pertu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to taky, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, když jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj té palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny, nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to,
1: jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1. Jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy luas na cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pitlivé. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo jenom na tom, jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom, jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to. Říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak nejprve si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý, když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo,
1: to bylo poprvé, to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, což se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova

0: do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
1: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufřík takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vyznění toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet, takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla jít do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc se odvolala proti verdiktu soudu, který se týká lamp v centru města. Dělníci opravují v Lipníku nad Bečvou multifunkční sál Domeček. Fotbalová asociace představí kandidáty na reprezentačního trenéra v srpnu. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc odvolala v případu veřejných lamp na Horním náměstí. Světla z dílny architekta Jana Šépky přes divaná sirky nechalo město před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla. Nahradilo je běžnými lampami. K výměně radnice přistoupila i přes nevoli památkářů a autorů obnovy Horního náměstí. Krajský soud nařídil lampy typu Torn do centra vrátit. Radnice to odmítla a obrátila se na vrchní soud. Potvrdila to mluvčí Olomouce Lenka Jedličková.
4: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
3: Multifunkční sál Domeček, který na Masarykově náměstí využívá k výstavám a přednáškám městská knihovna v Lipníku nad Bečvou, opravují dělníci. Investice za 5 milionů korun zahrnuje rekonstrukci střechy a fasády, ale taky modernizaci vytápění, sociálního zařízení nebo osvětlení. Uvedla to ředitelka knihovny Pavlína Papežová.
5: Hotovo by mělo být během prázdnin, věříme, že do konce srpna bude všechno komplet. A co se týče omezení, na dvorku máme knihobudku, máme tam nějaké posezení, ale dvorek je přístupný veřejnosti, takže omezení je jenom to, že procházíte stavbou, je tam daná cedula, aby lidé dávali pozor.
3: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Evropští spojenci a Kanada přes novou iniciativu můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Rýmařovské muzeum bude mít novou fasádu. Rekonstrukce památkově chráněného domu ze 17. století začne v těchto dnech a potrvá do září. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Součástí oprav bude také nový murál znázorňující legendu o rýmařovské vlčici, říká ředitelka muzea Růžena Zapletalová.
6: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní. Sport.
3: Předseda České fotbalové asociace David Trunda chce zhruba za měsíc představit kandidáty na reprezentačního trenéra. Podcastu Live Sport Daily také zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč a dostat by měl dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončil po vyřazení ve skupině mistrovství světa Miroslav Koubek.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojediněle slabé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírený severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u Olomouce směr Brno havaroval motocykl. Levý pruh je neprůjezdný, buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Těšíme se na Josefa Dvořáka. Hodinka dobré nálady právě s tímto hostem a samozřejmě s vámi u přijímačů. To je dnešní Humoriáda po 16. hodině. S vámi je ve středu 8. července také Tomáš Kedzior. Za chvíli startuje soutěž Hřebíky a v této vysílací hodince nabídneme také rozhlasovou pohlednici od pradědu na Hanou. Vydáme se do Přerova, a to ke kostelu svatého Michála na Šířavě. Tak ať se vám dobře poslouchá.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Také dnes je o co soutěžit na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na telefonním čísle 221 555 444. Mezi nabídkou ceny třeba knížka Útěk na řecký ostrov vydavatelství Kazda. Nádherná, romantická, odpočinková literatura na léto. Pánské černé tričko Českého rozhlasu velikosti S, náš flashdisk anebo třeba řada CDček se zajímavou hudbou různých žánrů. I to vám nabízíme v dnešní soutěži. Je středa 8. července a prvního soutěžícího už rovnou přivítáme. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr.
2: Pane Petře, přeji hezké odpoledne. Na úvod takový pěkný poklesk. Zopakuji, že otázek je 10, že na každou je limit 10 vteřin a kdo to nestihne, tak ze soutěže vypadá. To se nám stalo zrovna včera. No a Petře, je to na vás.
3: Tak zkusíme sedmičku.
2: Sedmičku. Jaký vesmírný objekt má nejsilnější vliv na vznik přílivu a odlivu na Zemi? Za A slunce, za B měsíc, za C Jupiter.
3: Je to měsíc.
2: I když slunce má také vliv, ale samozřejmě zdaleka ne tak velký, jako ten náš souputník na obloze měsíc. Petře, další otázka.
3: Zkusíme osmičku.
2: Kde se konala zimní olympiáda před 20 lety? V Itálii, ve Francii nebo v Kanadě?
3: Já si myslím... Kanadě.
2: Dáváte Kanadu.
0: Jau.
2: Byla to Itálie, podobně jako letos, i před 20 lety. V Turíně to ale bylo tenkrát. 20. zimní olympijské hry. Tak zdravíme pěkně, byla to těžká otázka. Druhý soutěžící je připraven. Kdo je to? Dobrý den.
4: Dobrý den, Milan.
2: Pane Milane, zdravíme pěkně, odkud nám voláte?
4: Z Ostravska.
2: Zdravíme z Ostravska a přesněji, pane Milane.
4: No, tak kolem Ostravy hned blízko.
2: A co je to hned blízko, ta Ostrava? Pojďte nám to říct, Milane.
4: No, i když vás to zajímá, tak vám to řeknu. Je to asi 10 kilometrů od Ostravy Poruba.
2: Poruba, takže zdravíme do Ostravy Poruby. Nakonec jsme to s pana Milana vymámili, jak se říká, tleskáme do Poruby. A doufám, že taky, pane Milane, vy něco vymámíte z nás? Moc se vám nedaří v poslední době.
4: No, vidíte, že máte přehled. Dobře, desítku.
2: Tak berete desítku. Máte ji mít a rád vám ji položím. Ve kterém kraji Česka teče potok s názvem Časnýř? Buď to jihomoravském, olomouckém, anebo tom vašem, moravskoslezském?
4: To asi u nás ne. Tom moravském nebo jak to? Jak
2: takže jihomoravský nebo olomoucký berete?
4: Jihomoravský.
2: Jo, je to dobře. Je to u Brna, konkrétně v obci Ochos, která se jmenuje Ochos u Brna. Milane, tohle byla fakt těžká otázka, ale vidíte to, jak vám to zatím jde. Tak co dál, kolikátku?
4: No, nezakřikněte to, dobře, pětku.
2: Pětku. Kolik synů má světově proslulý lyžař Ondřej Bank se svojí ženou Terezou? Buď to jednoho, nebo dva, a nebo žádného, ale mají dceru.
4: Tak to nevím, dva.
2: Dáváte dva. Milane, věděl byste, jak se jmenují? Fakt jsou to dva synové. Aspoň jedno, jestli to typnete to jméno, tak máte od nás tři ceny zároveň, to vám slibuju.
4: No, tak to typovat nebudu, protože to by bylo špatně. Určitě.
2: Tak dejte tip, asi jedno jméno dejte.
4: No, Petr třeba.
2: Petr to není, je to Albert a Hugo, ale ty ceny bych vám fakt dal. Milane, potlesk pro vás. A teď tedy vítězná otázka. Já jsem říkal, že se vám v poslední době nedaří. Vy jste prošel dvěma těžkými otázkami, tak já nevím, co to bude na závěr.
4: No, tak to tady. Dejme tomu... čtyřku třeba.
2: Čtyřku, dobře. Je to otázka z Olomouckého kraje, tak máte maličko nevýhodu, ale třeba to uhodnete, anebo to prostě trefíte, protože při vás dneska stojí, jak se říká, všichni svatí. Milane, partnerským městem Zábřeha, a teď nemyslím toho vašeho ostravského, ale tady města Zábřeh v Olomouckém kraji, tak tedy partnerským městem Zábřeha je také slovenská Handlová, Sosnová a nebo Těrchová?
4: To nevím. Těrchová třeba.
2: Dáváte Těrchovou, Milane.
0: Jau.
2: Všichni vám drželi palce. Celý Zábřeh, je to Handlová, takže Milane...
4: No a taky jsem si to myslel špatně, já lidi na třetí vyhořím.
2: Vy si to myslíte a pak to neřeknete, no tak příště to udělejte obráceně. Zdravíme do Poruby, Milane. Naslyšenou.
4: Příjemný den.
2: A já věřím, že se panu Milanovi zadaří někdy příště, aby tu smůlu prolomil. Kdo je na telefonu teď? Hezký dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady Petr z Olomouce.
2: Pane Petře, do Olomouce, pěkné odpoledne. Jednička, dvojka, trojka, pak otázka šest a ještě tu zůstala devítka.
3: Tak zkusíme trojku.
2: Tak trojku. Která zvířata dokáží rozpoznat sama sebe v zrcadle, tedy projdou takzvaným zrcadlovým testem sebeuvědomění? A možnosti za A, sloni, delfíni a lidoopy, za B, kočky a psy, nebo za C, tohle to žádná zvířata nedokážou?
3: No, asi za A.
2: Je to to Ačko. Nebudeme to rozvádět, je to pravda, mnohokrát dokázaná. Jednička, dvojka, šestka, devítka. Petře, šestka. Když je někdo žoviální, tak je zmatený a chaotický, nebo veselý a dobrosrdečný, nebo výřečný a prudký?
3: No, dobrosrdečný.
2: Dáváte? Bečko, je to pravda. Zbývají už jenom tři otázky, Petře. Dnes
3: takže
2: už jste poslední soutěžící. Berete devítku. Uprostřed léta se ptáme, z kolika svíček se skládá adventní věnec? Ze čtyř, ze šesti nebo ze sedmi?
3: No, ze čtyř.
2: No. Ale víte co, najdou se lidé, kteří tohle uprostřed léta normálně zapomenou
3: a dali
2: by nám tam 6 anebo 7. Petře, vy máte Vánoce teď z kraje července, protože si můžete vybrat skvělou výhru. Já vám blahopřeju a tleskám ještě jednou. Tak pan Petr z Olomouce zachránil tu dnešní soutěž. My se těšíme samozřejmě na zítřek, kdy vám opět nabídneme soutěžní otázky a skvělé ceny tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouce. Samozřejmě až do konce července pokračuje Rozhlas to je výhra.

0: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucí Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Letní prázdniny jsou časem dobrodružství, výletů i nových přátelství, ovšem pro některé děti mohou skrývat i nástrahy. Třeba proto, že tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu, který se jmenuje Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kde děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Mirek Kobza rád poznává obce, přírodní zajímavosti, ale také památky třeba v centrech měst. My se do jednoho velkého města podíváme za chvíli a všimneme si kostela svatého Michaela na Šířavě.

0: Česká Alice Springs, odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Mirek Kobza nedávno na cestě Přerovem spatřil po otevřené dveře do kostela svatého Michala na Šířavě. Tak toho využil a díky tomu vznikla dnešní rozhlasová pohlednice.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Přerov je městem, kde byla odpradávna i farní správa. Některé kostely však město získalo po spojení s vesnicemi, a to je i případ kostela svatého Michaela na Šířavě. Pro poutníky neznalé přerovské historie by se mohlo zdát, že tento chrám stojící vlastně jen pár stovek metrů od historického centra Přerova musel být jeho nedílnou součástí. Kostel svatého Michaela je jedním z mála pozůstatků existence obce Šířava, která sice stávala v těsné blízkosti města, nicméně už za jeho hradbami a proto existovala jako samostatné sídlo. A ještě na mapách z 19. století jasně vidíme, jak kostel stojí v severozápadním cípu někdejší trojúhelníkové návsi této vesnice. Ta sloužila do jisté míry jako předměstí Přerova a také byla vždy spjata s jeho vrchností. Tu v obci zastupoval Foyt. Samotný kostel svatého Michala je co do svých počátků poněkud tajemnou stavbou. Podle některých historiků to byl původně malý kostelík nejasného stáří, jiné prameny mluví o jeho založení ve 14. století s Ulislavem ze Zástřizl. Kolem 15. století už existoval kolem zdejšího kostela hřbitov. Z tohoto období existuje také první nepřímá zpráva, která mluví o dřevěné zvonici, která měla stát vedle kostelíka a na níž byl v roce 1496 ulit zvon ke slávě svatého Michaela. První potvrzenou zprávou o existenci kostely je pak až informace jednoty bratrské z roku 1556 od pohřbení bratra Matěje Berounské do kopky u svatého Michala. Význam kostela musel být docela velký. K chrámu totiž byly mimo Štířavy přifařeny i další obce, Újezdec, Kozlovice, Želátovice, Moštěnice a také polovina Bochoře. Dokonce ještě v 19. století lidé z těchto vesnic platili k tamnímu kostelu desátek. Jak první zmínka uvádí, kostel v počátcích ještě katolický, v 16. století patrně využívala jednota bratrská. To však neplatí pro hřbitov, kde byly pohřbíváni Přerované bez rozdílu vyznání, tedy s výjimkou Židů. Za 30leté války až do roku 1647 prý v kostele sloužívali mše také luterští pastoři z Valašska. Kostel byl dvakrát v letech 1642 a o rok později vydrancován švédským vojskem. Naštěstí jej Švédové nezapálili a tak mohl být opraven. Rekonstrukce byla dokončena před rokem 1682, kdy kostel dostal klenutý strop, dva oltáře, malou zaklenutou sakristii a dva zvony umístěné na dřevěné věži. Další opravou chrám prošel v letech 1718 až 1722. Hlavní loď tehdy dostala půdorys kříže, což značí, že původní kostel byl patrně celý zbořen. Bohužel obvodové zdi neunesly klenbu. V roce 1791 tak musel přerovský děkan nechat kostel opět přestavět, kdy stěny dostaly opěrné pilíře a klenby byly nahrazeny plochými stropy. Kostel sloužil jako hřbitovní, ale až do roku 1861 zde byly slouženy i pravidelné bohoslužby. Téhož roku byl k chrámu přistavěn klášter školských sester a kostel začal sloužit i jim. Do kostela chodili také studenti místního gymnázia a vojáci zdejší posádky. To už šířavský hřbitov neexistoval. Přestalo se zde pohřbívat už v roce 1832. Velký požár obce a také východní části Přerova 17. srpna 1868 kostel zcela zničil. Zásluhou faráře Antonína Východila byl už následující rok kostel opraven a tehdy získal v podstatě současnou podobu. Přečkal války, komunistický režim a dnes je jednou z mála památek v této části Přerova. Připomínají nejstarší historii města a vlastně i jeho okolí. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od kostela svatého Michaela na Šířavě, dnes uprostřed Přerova vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. V Olomouckém kraji byl zrušen zákaz rozdělávání ohně v přírodě. České volejbalistky vstoupí do Ligy národů proti Německu. Zítřejší počasí má být polojasné, přechodně oblačné, teploty do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Při zhoršené bezpečnostní situaci bude zřejmě vláda moci zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
3: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
4: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
3: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
5: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
3: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: Olomoucké hejtmanství k dnešnímu dni zrušilo zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Omezení vyhlásil kvůli suchu a vysokým teplotám 26. června hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Jeho rozhodnutí o ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na úřední desce krajského úřadu. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku dělníci opravují zázemí pro zdejší hasiče. Rekonstrukce se dočká parkovací stání pro hasičské auto nebo šatna. Potvrdil to nezávislý starosta Vrchoslavic Dušan Svozílek.
6: My máme jako velmi aktivní hasiče. Obec prostě zřizuje jednotku požární ochraně. To jsou hasiči, kteří jezdí k výjezdu a potom dobrovolní hasiči. A to jsou ti hasiči, kteří dělají ten požární sport. Máme 30 až 50 výjezdů za rok. A co se týče hasičů dobrovolných, tak máme od dvou přípravek přes žáky, dorosty, ženy, muže a veterány. Dokonce veterány, ženy, muže.
1: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce. Považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Trump v Ankaře také ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i americké a izraelské válce proti Íránu. Sport. České volejbalistky se připravují na vstup do závěrečného týdne Ligy národů. Na úvod posledního turnaje letošního ročníku prestižní soutěže vyzvou Německo, které má stejný počet bodů. Utkání začne v 16:30. O síle soupeřek mluví asistent trenéra národního týmu Martin Hroch.
7: Německo hrozně těžký soupeř. Vlastně v minulém kole porazili Brazílii 3-2. Je to velice vyrovnaný tým a mají k dispozici hodně hráček, takže to točí. Jdeme do každého zápasu sice s respektem, ale rozhodně se těch hráček nebojíme, protože naše holky jsou strašně bojovní a já věřím, že to předvedou na hřišti. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojediněle slabé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 Olomouce směr Brno se řeší nehoda motorky, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Těšíme Podíváme se na Josefa Dvořáka. Za hodinu přijde do dnešní humoriády na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A co nabídneme teď mezi třetí a čtvrtou? Třeba otázku, jak to funguje v mraveništi. To už je námět rubriky Co v učebnicích nebylo. Uslyšíte ji krátce před 16. hodinou. Vydáme se do Zábřeha, tam začala oprava i částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoucké ulici. Budeme přímo na místě a chystáme také ohlednutí za dnešním dopoledním zámeckým létem. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, to je také zámecké léto, každý všední den v 9.45 a každý všední den také po 15. hodině ohlednutí právě za tou dopolední částí zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí Přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba, to jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově, renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak k šílenství to někdy přivádí na cestách nějaká kolona nebo něco podobného. Bohužel stává se to. V Zábřehu totiž začala oprava a částečná uzavírka frekventovaného mostu v Olomoučké ulici. Oprava samozřejmě je potřeba, my jsme se byli podívat přímo na místo, jak práce komplikují život.

0: Mnozí řidiči rádi poslouchají Český rozhlas Olomouc právě při jízdě anebo třeba při stání v koloně a právě s komplikacemi v dopravě musíme počítat v Zábřehu. Důvodem je oprava frekventovaného mostu nad železničním koridorem v Olomoucké ulici, který je součástí hlavní silniční spojky Střední Moravy a Jeseníku. Provoz po mostě je vedený kyvadlově. Proč, to nám řekne Michal Poláček. Michal, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Oprava a částečná uzavírka mostu v Olomoucké ulici v Zábřehu začala v pondělí. Ředitelství silnic a dálnic tam nechá opravit mostní závěry a poté dělníci na mostě položí nový asfalt, jak už dříve popsal tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Výměna dělatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
0: Jak se částečná uzavírka mostu projevila na dopravní situaci v Zábřehu?
1: Velmi výrazně, já jsem dnes byl přímo na místě. Dopravu řídili samotní dělníci s vysílačkami a i během dopoledne se tvořily kolony. Na příjezdu od Olomouce jejich konec mnohdy sahal až k patě nadjezdu, který v Olomoucké ulici vede nad železničním koridorem. A situace se pak zhoršuje v dopravní špičce, popisuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
3: Samotná to řízení dopravy, tak v době, kdy není špička, tak je vidět, že to regulovčík docela zvládá. Problém nastává, když je dopravní špička a když potom samozřejmě ještě je ta doprava řízena semafory, protože potom se stává, že ta kolona není celá odbavená.
1: Mnozí řidiči se kolonám snaží vyhnout přes nejrůznější objížďky. Podle starosty Františka Jona se kvůli tomu částečná uzavírka mostu projevuje i na jiných místech ve městě.
3: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
1: Hledání objízdných tras se ovšem řidičům nemusí vždy vyplatit. Na kolony či ucpanou silnici mohou v návaznosti na aktuální opravy mostu narazit i jinde, pokračuje starosta František Jon.
3: Někteří řidiči, kteří třeba používají navigaci, tak už když ty kolony jsou, tak odbočují už v Rájci směrem na Leštinu a potom přijíždějí na kruhový objezd, ale bývá situace, že i ten kruhový objezd je zasekaný. Po případě samozřejmě zábřežáci to zkusí směrem na Skaličku, ale potom zase, když se vrací zpátky na tu komunikaci, tak zase můžou narazit někdy na kolony a hůře se jim odbočuje. Takže je to poměrně tíživá situace. Má to trvat až do 20. září podle sdělení ředitelství silnic a dálnic.
0: Říká starosta František Jon. Co, Michale, na uzavírku říkají samotní řidiči?
1: To pro ně samozřejmě komplikace a potvrdil mi to třeba řidič Milan ze Zábřehu. V koloně musel dnes dopoledne zastavit při cestě ze směru od Olomouce.
4: To je o prázdninách, ta oprava, mohlo se to udělat v jiném termínu a já pocházím tady z okrajové části Zábřeha a projíždím tudy vlastně každý den a s nákladním autem a je to problém. Je to ztráta času.
0: Michal Poláček, který byl teď se mnou ve studiu, se na místo zanedlouho vrátí. No a řidičům samozřejmě přejeme dostatek trpělivosti a nalaďte si Český rozhlas Olomouc a naši zelenou vlnu.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách?

0: co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dále je tu odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, než přijde pozvánka k tomu, co chystáme dál, tak ještě dvě písničky, Vladimír Mišík a Bára Basiková, obě dobře znáte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a v něm se za chvíli podíváme do Mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík za chvíli. Po 16. hodině Humoriáda, tentokrát s Josefem Dvořákem, moderátorem Pavlem Kučerou a samozřejmě také s vámi. No a mezi 5. a 6. odpoledne samozřejmě Den v kraji, přehled toho nejdůležitějšího, co se v Olomouckém kraji stalo za dnešní den.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na městském hřbitově v Prostějově bude nový navigační systém. Senát opět zamítl návrh za ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. Letní škola v Olomouci přivítá 111 studentů z desítek zemí. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Prostějova nechá na ústředním hřbitově v Brněnské ulici umístit více než 30 nových směrových tabulí. Stávající orientační a navigační systém už podle městských radních dosloužil a je obtížné ho průběžně doplňovat. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Stávající navigační systém už neodpovídá ani technickým, ani estetickým požadavkům. Nové řešení zajistí nejen lepší orientaci návštěvníkům, ale především důstojný a jednotný vzhled celého hřbitova, což je v takovém prostoru zásadní.
2: Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou-Vildumetzovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Návrh neprošel jen těsně.
4: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
2: Dnes začala oprava cesty k lyžařskému areálu v Malé Morávce. Silnice vedoucí místní části Karlov pod Praděnem byla ve špatném technickém stavu. Práce potrvají nejspíš do října. Neměly by tady narušit začátek lyžařské sezóny, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
5: Úsek je v délce 3500 metrů. Jedná se o to, že vozovka nebude uzavřena. Bude uzavřena částečně na pracovní místa a při pokládce povrchu vozovky bude řízena regulovčíky.
2: Olomouc bude po 39. hostit letní školu slovanských studií. Začne tuto neděli a zúčastní se více než 100 studentů z několika desítek zemí, například i z Egypta, Japonska, Mexika nebo Spojených států. Uvedla to ředitelka školy Pavla Poláchová. Výuka potrvá 4 týdny. Součástí programu bude vedle intenzivní výuky češtiny také seznámení s českou historií, literaturou a tradicemi.
1: Sport.
2: Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den a po něm ve čtvrtek rozehrají čtvrtfinále Francie s Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojediněle slabé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete na dálnici D35 u Hněvotína směr Ostrava. Dělnici dosečou trávu, levý jízdní pruh je uzavřený a v Zábřehu v ulici Olomoucká silničáři opravují most. Jezdí se tu kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do 20. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
6: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humor jáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, jo, to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Já si říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to,
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo, když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím, drazí, na tvé a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale já
6: Dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: Na to se nezapomíná. A já bych chtěl určitě Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
9: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam, mějte se hezky, dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: den, mějte
4: vám
11: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře,
9: hezký,
4: potvrzeno, že jo?
9: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
13: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mojí přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
13: to je ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
12: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu, Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmějte mi být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete,
3: klidně. Já bych se aspoň přidržel.
4: A ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám. To výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda, já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře, protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávil jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku, tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu, ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, proč? No a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha,
2: touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ potom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salamou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete?

0: přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kterého si vážím, si vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
1: Vy jste laskavá, děkuju.
0: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás. Dobrý den.
3: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
2: Ano.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
2: Děkujeme.
1: Je, jenom několika
2: máme
1: slovy.
2: Máme něco z cirkusu?
1: Ne, to byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
2: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
1: no,
2: tebe?
1: Bylo tam.
2: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
1: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, Janka, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli ji tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. Já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
2: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
1: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to tam. Jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malýho divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
2: A jak to dopadlo?
1: Neměl jsem ji na krku.
2: Neměl.
1: Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
2: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
1: tak tam
2: ta krajta.
1: Měla být krajta ještě.
2: A i ta krajta.
1: Ano.
2: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, oba.
2: Zdravíme, Františku.
4: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
2: No, Gloriádě. Ano, amfory.
4: Amfory, přesně, to je událost.
2: Abychom to upřesnili.
4: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident. Který smelý národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
2: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
1: Naschle.
2: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, Brňa z Martina.
2: Zdravíme.
5: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
2: Nápodobne.
5: Pekné. Dovidenie.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
1: Děkuji.
6: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
2: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
6: Taky, naschle.
2: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
1: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy.

0: Vážení přátelé, mám pro vás dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
1: Jak to, že to nebylo 100%?
0: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
1: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
0: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
1: Co to je?
0: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem. Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
1: No nevím, co by...
0: Hromadné štěstí.
1: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
0: znám
1: ho?
0: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles v posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
1: Tak
0: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
1: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
0: No to nevím.
1: Nulová šance.
0: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
1: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
0: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
1: No, ne, cesta změny.
0: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
1: Brzlík? Proč brzlík?
0: Chodila jste do školy?
1: No, chodila.
0: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
1: Aha.
0: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
1: Ano.
0: Bezbrzlíkovec.
1: Ano.
0: Typický. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
1: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
0: Ne, stále a několikrát to slíbil,
1: no,
0: že odejde.
1: No, čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
0: Zapomněl, no. Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě, nezbrzí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
4: Ježišmarja, a proč?
3: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále
4: jo.
3: V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980, už nějaký ten pátek.
4: Zajímavý,
3: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
4: To může být zajímavý.
3: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
4: Jasně, jo? Jasně, jezdili jsme na vodu.
3: Znáš to?
4: No.
3: Ty třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
4: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
3: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak na to aspoň nemáme. Jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenka vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví a šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: a mlčení. Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My vidíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte?
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář schlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No, podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znáš.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Rokytnici u Přerova začaly opravy obecního úřadu. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do rekonstrukce obecního úřadu se pustili dělníci v Rokytnici u Přerova. Investice za 14 milionů korun zahrnuje výměnu elektroinstalace a oken nebo úpravy vnitřních prostor, vysvětluje nezávislý starosta Kamil Malenda.
2: Zastupitelstvo má 15 členů, takže už i kapacitně to nestíhalo. Samozřejmě zažádali jsme o dotaci na zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku, takže na to jsme dostali taky 5,5 milionů, takže z toho důvodu jsme se pustili do celkové rekonstrukce, kdy termínově si myslím, že bychom to mohli stihnout buď do září nebo do listopadu letošního roku.
1: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali například organizace Eduin nebo PAK Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, pokračuje ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
1: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 miliony korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmu. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Elis Mertensovou z Belgie 6-3, 7-5 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Nosková ve čtvrtek na Ukrajinku Martu Kostěkovou. Počasí. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ojídněle slabé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Nejenom Linda Nosková, ale také Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu a přímo tam jsme jí zavolali. Samospráva Loštic finišuje s prodejem stavebních pozemků pro rodinné domy na okraji města, díky nim bude nová čtvrť. Zámecký park v Čechách pod Kosířem ničí vandalové. Otevírací dobu proto správce památky zkrátil a na situaci se podíváme přímo na místě. A také si zajdeme do Zolo na Svatém Kopečku. Celé prázdniny vysíláme právě z tohoto místa. Dobré odpoledne přeje Tomáš Kedzior.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dělníci v pondělí obsadí frekventovanou silnici z Olomouce do Štemberka. Během prázdnin opraví úsek u Dolan, kde jsou trhliny a vyjeté koleje. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Během prací budou osobní auto jezdit po objížďce. Nákladní vozy tady mohou projíždět kyvadlově. Na dva dny v závěru července a srpna se silnice u Dolan uzavře úplně. Olomoucká radnice se odvolala proti verdiktu krajského soudu, který nařídil vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby před 12 lety nahradily osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp přezdívaných Sirka. Konkrétní důvody, proč se Olomouc odvolala vrchnímu soudu, vám řekneme ve zprávách 18. Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou bude mít opravený sál domeček. Konají se tu výstavy a přednášky. Práce přijdou na 5 milionů korun a zahrnují opravu střechy a fasády a taky modernizaci vytápění, sociálního zařízení nebo osvětlení. Vše má být hotovo do konce prázdnin. Návštěvníkům je domeček částečně přístupný, říká ředitelka knihovny Pavlína Papežová.
3: Na dvorku máme knihobudku, máme tam nějaké posezení, ale dvorek je přístupný veřejnosti, takže omezení je jenom to, že procházíte stavbou.
2: Olomoucký kraj zrušil zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Omezení vyhlásil kvůli suchu a vysokým teplotám 26. června hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Naposledy vedení kraje rozhodlo o zákazu rozdělávání ohňů v přírodě před 3 lety v červenci. Opatření tehdy platilo 16 dní.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne přeji.
1: Tak už od rána v Olomouckém kraji fouká docela čerstvý, takový severní, severozápadní vítr. Jak to s ním máte?
2: S větrem to máme dobré, ale na obloze bylo slunečno, což si myslím, že zase bylo pozitivní. Srážky se samozřejmě nevyskytovaly a teploty dosáhly 21 až 25 stupňů v maximech. No a ohledně toho větru, tak nárazy byly do 15 metrů za sekundu, to je do 55 km v hodině. Nejsilnější náraz větru 16 metrů za sekundu byl na stanici Luka a potom samozřejmě na pradědu 22,8 metrů za sekundu, takže nebylo to zas nějak tak zvlášť silné, nicméně pocitově jistě to kazilo ten slunečný den.
1: To je pravda a na pradědu byla určitě spousta turistů, kteří s tím větrem museli zápasit. Pojďme k večeru a noci, jaká bude v Olomouckém kraji?
2: Bude stále jasno, skoro jasno, vítr bude zvolna slábnout, zejména v těch nižších polohách. V noci potom, v druhé polovině noci, pak od západu bude oblačnosti přibývat, takže k ránu může být zvětšená oblačnost, ale bez srážek. Teploty v noci budou klesat na 13 až 10 stupňů, v horských údolích bude chladněji kolem 8 a vítr postupně zeslábne na 2 až 6 metrů za sekundu a místy v údolích dokonce bude slabý do 4 metrů za sekundu. Zítra potom bude oblačné počasí, přechodně může být i polojasno a odpoledne v Jeseníkách nelze vyloučit slabou přehánku z té kupovité oblačnosti, ale opravdu to bude spíš výjimečné. Maximální teploty podobně jako dnes do 25 stupňů na horách kolem 16 a vítr během dne zase trochu zesílí, mírný severozápadní až severní 3 až 7 metrů za sekundu, ale takový silný, jak byl dnes, už pravděpodobně nebude.
1: Uzavírá meteorolog Tomáš Ostrožlík, tak vypadá to, že zítra nás čeká pěkný letní den, nebude až tak letní, jak jsme zvyklí, nebo jak bychom si možná přáli, ale určitě i takové dny nadále přijdou.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáváme se do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Bohužel řádí tu vandalové. Správce památky zkrátil otevírací dobu a kvůli načerno vysazeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
1: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
2: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
1: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
3: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
2: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
4: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtět jít v 7 hodin do zahrady.
5: Tak ono je to fakt, jako oni dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim neřeknou a oni si mysleli, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
2: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro oboj živelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
1: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit. V takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
2: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
1: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
2: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekníny.
1: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
2: Vedle finanční škody se podle kastelána jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Středeční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc vyráží do Loštic, ne za Tvarušky. Bude tam nová městská čtvrť. Parcely pro výstavbu domů radnice prodává jednotlivým stavebníkům. Chce mít díky tomu větší kontrolu nad budoucí podobou nové části města.
1: Tady vidíme před sebou jednu z budoucích ulic a středem vlastně vidíte, že už vedou ty sítě, včetně plynu.
2: Popisuje mi na okraji Loštic nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfertová. Město tu připravilo na 20 stavebních parcel.
1: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy a v zadní části plánujeme ještě bytové domy.
2: Místní pro novou lokalitu vybrali v anketě název Hrnčířská. Celý projekt vzniku nové části města řídí radnice sama, aby měla absolutní kontrolu nad tím, jak bude nový kus Loštic vypadat. Samospráva proto celou lokalitu nesvěřila developerovi a navíc schválila pravidla pro novou výstavbu.
1: Chtěli bychom, aby do uličního prostoru byly ploty propustné minimálně z 40%, aby nám tady nevznikaly takové dneska moderní betonové ploty. Chtěli bychom, aby ty ulice byly vzdušné. Máme stavební čáru, to znamená, všichni musí začít stavět na jednom nebo na stejné čáře. Tím pádem ty domy prostě vytváří uliční prostor. Máme požadavek, co se týká sklonu střechy, nechceme tu bungalovy, které se sem jako do té hanácké krajiny ani nehodí.
2: Podle výkonné ředitelky Sdružení místních samospráv České republiky a starostky obce Srbce z hnutí Starostové Jany Přecechtělové jde o trend, který dokazuje, jak se vedení obcí obecně profesionalizuje.
3: Soukromý sektor se soustředí hlavně na velká města a samosprávy dnes přibírají otěže, protože pochopili, že pokud si nebudou území připravovat sami, nikdo jiný za ně kvalitu veřejného prostoru neuhlídá. Ten nárůst tady nespočívá jen v počtu, ale především v tom, že si obce dnes kladou mnohem vyšší nároky než dříve na infrastrukturu, vzhled a občanskou vybavenost.
2: Aktuálně je v lokalitě Hrnčířská volných posledních 7 pozemků, jde o třetí kolo prodeje. Při prodeji některých parcel byl zájem dokonce tak velký, že se muselo o pozemky losovat u notářky. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Den v kraji.
0: Olomoucká tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu a my ji v našem vysílání za chvíli uslyšíme.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc přináší skvělou zprávu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila po úterním zápase poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Někdejší světovou jedničku Japonku Osakovou porazila 7-6 a 6-4.
1: This atmosphere, I don't know guys if you know, but I played three times on this court and it's 0-3, so it was a little bit...
2: Ve vítězném rozhovoru na dvorci Karolína Muchová fanouškům připomněla předchozí tři porážky na wimbledonském kurtu číslo 1, ale teď na něm slaví první výhru. Byť návrat na velký dvorec nebyl jednoduchý.
1: Myslím, že mi fakt ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná jí prostě z té rány zahrát kontra a

0: jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
1: No, London with all of you. Huge congratulations through to the semifinals.
2: Vypráví Karolína Muchová, která se v zítřejším semifinále utká s Američankou Goffovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
4: A za chvíli se vydáme do zoo, tentokrát za zvířetem, které si možná pamatujete z filmu Bohové musejí být šílení. Je to medojet.

0: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a jeho prázdninovou součástí je vždy seriál, který představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Teď se zastavíme u zvířete, které se zprvu jevilo jako plaché, nepříliš atraktivní, ale v druhé generaci jde už o aktivní klauny. Představí nám je biolog a vedoucí marketingu zahrady Pavel Javůrek.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Aktuálně v našem chovu máme 4 dospělé medojedy, máme v zázemí ještě 2 mláďata. My je tu chováme od roku 2019. V tom roce jsme dovezli pár, který pravděpodobně pocházel z africké přírody. On byl takový netečný. Oni se snažili zrakům návštěvníkům ukrýt. Tenhle ten pár ale byl šikovný v jiné věci a byl šikovný v tom, že se jim podařilo v tom roce taky rozmnožit. Což byl mimořádný úspěch pro naši zoo, protože se jednalo o jediný odchov medojeda v zoologických zahradách v tom roce na celém světě. Takže to byla docela ojedinělá záležitost. I následující roky se nám daří odchovy tady od tohohle páru, ačkoliv už ho návštěvníci neuvidí tady v expozici. My ten pár máme přesunutý do zázemí, kde se nám teda pravidelně množí a v tuto chvíli tam jsou 2 už poměrně odrostlá mláďata, která čekají na nové umístění. Minimálně jedno z nich půjde do pražské zoologické zahrady. Teď se tady díváme spolu na samce a samici, to větší, co tady teď hrabe s tím kamenem a hraje si s ním a tak jako ňufá k tomu, tak to je samice, která se narodila vlastně tomu našemu původnímu páru v roce 2019. To je ten jediný odchov na světě v tom roce. My jsme si ji tady totiž nechali a pořídili k ní samce, to je ten menší z nich. A od té doby vlastně tady máme druhý pár, který máme expozičně.
3: Řekl bych, že tento pár netečností nějak netrpí. Tady se nám předvádějí, když očichávají svůj výběh. A za druhé jsem je viděl uvnitř, ale někdy si hráli s balónem a to byla úplná show, to byla klauniáda.
2: Přece jenom jsou to jako velmi inteligentní zvířata. Ten medojed je pověstný útěkář, což se nám tady naštěstí nestalo. Taky když se podíváte na ten výběh, tak je kolem dokola obehnaný elektrickým ohradníkem, aby jsme zamezili možnému útěku, protože jsou zoologické zahrady, které mají zkušenosti s tím, že ta zvířata v podstatě zdrhla, což nechceme. Jednak jako je to chytré zvíře, takže leccos umí vymyslet a druhá taky by mohlo být nebezpečný. Ačkoliv není velký, tak může být agresivní.
3: Vzpomínám si na jeden film, kde se, myslím, že to bylo právě tohle zvíře, zakouslo nějakému člověku do nohy a ten s ním potom chodil takhle urputně zakousnutým zvířetem celý den a vlastně ho neunavil.
2: To byl film Bohové musí být šílení a to byl nějaký jako biolog v poušti Kalahari a právě tohohle medojeda tam potkal a on ho vláčel po té poušti.
3: Má takový velký stisk?
2: Rozhodně ano, žere nejrůznější druhy masa, od drůbežího přes morčata tady v zoologické zahradě, křepelky, potkany, myši, anebo dostávají třeba i včelí plástve. Máme spolupracující včelaře, kteří nám dávají takové ty trubčí plástve a oni vlastně zežerou i tu plástev, včetně těch larev nebo těch kukel, které jsou uvnitř. My se snažíme ta zvířata jako rozptýlit nějakou zábavou.
3: O tom stisku asi svědčí i to, že míč, s kterým si minule hráli, byl docela rozkousaný. Tady je docela rozsáhlá prolézačka. Patří k těm jejím klaudiádám tedy i akrobacie?
2: Můžeme říct, že ono, protože ač to zvíře vypadá neobratně, třeba ten samec, kterého tady vidíme, je takový zavalitý, tak oni jako velmi dobře šplhají. Takže překonání tady nějaké bariéry v tady té prolézačky nedělá absolutně žádný problém a dokážou potom chodit v podstatě jak gymnasti po kladině.
3: Jak si ho můžeme popsat? Je to takový medojed, tak řekněme takový medvídek se špičatým nosem, nahoře s šedivou srstí a okolo zbytek je černý?
2: Já bych ho jako medvídka úplně nedefinoval, ale mohl by vám připomenout třeba jezevce.
3: A je to tedy šelma?
2: Je to africká lasicovitá šelma.
3: Od pavilonu Kalahari, Olomoucké zoologické zahrady, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Jsem cíli je také Den v kraji, středeční vydání. A co nabídneme zítra? Podíváme se do Vrchoslavic. Tam vdechli nový život chátrající faře v centru obce. Kulturní památku odkoupili a zachránili díky dotacím na dětské skupiny. Teď do ní poprvé přišly děti. Více se dozvíte také o plánech obce s touto budovou.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Tak tedy zítra po 17. hodině a zůstaňte i dál u středečního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Po zprávách vám nabídneme hodinku písniček na přání, budeme hrát dechovou a lidovou muziku a v 19.05 potom legendy.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc se odvolala proti verdiktu soudu, který se týká lamp v centru města. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Tenistka Linda Nosková je poprvé v semifinále Wimbledonu. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 25 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc se odvolala v případu veřejných lamp na Horním náměstí. Světla z dílny architekta Jana Šépky, přezdívaná Sirky, nechalo město před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla. Nahradilo je běžnými lampami. K výměně radnice přistoupila i přes nevoli památkářů a autorů obnovy Horního náměstí. Krajský soud nařídil lampy typu Torn do centra vrátit. Radnice to odmítla a obrátila se na vrchní soud. Potvrdila to mluvčí Olomouce Lenka Jidličková.
2: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát, teď ji posoudí prezident. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
3: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladu domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku, teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. V Bohuňovicích na Olomoucku dnes dělníci začali instalovat nové veřejné osvětlení. Podle vedení obce přibude zhruba 20 lamp za 2 miliony korun. Práce mají být hotové koncem září, týkají se 6 lokalit, říká nezávislý místostarosta Bohuňovic Josef Fričák.
4: Tam, kde vlastně došlo k nějaké výstavbě domů, které předtím, když se to veřejné osvětlení dělalo, tak v podstatě tam nebylo dvou lokalit, a potom vlastně jde o nějaké doplnění veřejné osvětlení v intravilánu obce kolem cyklostezky a pak v nějaké uličce.
1: Sport.
0: Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Josefa Lady havarovalo osobní auto s motorkou. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víme, známe, připomeneme také linku 221 555 444, a také podle kalendáře naznačíme, že je dneska 8. července 2026, že v kalendáři je Nora Norinka a zítra Drahuška, Drahoslava i Drahuše, pak Libuška a Amálka a tak dále a tak dále. 8.7. příjemný a zatím ještě stále přívětivý červencový podvečer s Českým rozhlasem Olomouc a možnost vybrat nějakou písničku, tak ještě jednou 221 555 444 anebo připojit vzkaz do SMS schránky 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A teď v Českém rozhlase Olomouc už na lince 221 555 444. První z vás, tak od koho pro koho budeme dál pěkně vyhrávat pro radost?
2: Hezký podvečer, tady je u telefonu je nevěrně si posluchač Jirka z Olomouce ze Sobkové. Pane moderátore Bořečku Volný, moc krát vám děkuji za krásné přijetí. Zároveň mám přeju hodně zdravíčka, písnička i pro vás, i pro celý Český rozhlas Olomouc za skvělou práci k nám posluchačům a přeju všem hodně zdravíčka. Dále bych to poslal všem tady na Stupkovou, svém spolubydlícím, sousedům, sousedkám. Potom bych to poslal do cukráren na Horním náměstí i na Dolním náměstí a všem posluchačům, co poslouchají u Českého rozhlasu Olomouc, i své ženě Aničce, která teďka poslouchá v kuchyni. Moc krát vám děkuji, pane Bořečku, hezkou směnu a hezkou cestu domů a moc krát vám děkuji.
1: Pěkně zdravíme. Dál už jsou to pozdravení z toho dalšího zdroje, tedy z koše. To už není žádný koš, to je ošatka, ve které je spousta písmenek. 723 70 33 51, tak to je samozřejmě kontakt číselný a SMS-kový. A tak z té ošatky už vybíráme a posíláme krásná slova a přáníčko na prázdniny od maminky k babičce a dědovi, kam zdravíme Lukyho, Myšku a všechny prázdnináře. Rádi vyřizujeme, moc hezké prázdniny přejeme. Rádi zahrajeme též do Bělé pod Pradědem paní Marušce Venclálkové k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí od Datky. Pěkně zdravíme k Uhřišti i samozřejmě paní Marušku do Bělé pod Pradědem. A ještě zahrajeme též Vratíkovi ze Štemberka pro pohodový hezký večer pro radost. A tu radost mu dělá samozřejmě Maruška a snad i následující písnička. A ta další může být podle vašeho výběru po telefonním spojení.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žij

0: přívětivé slunce a pokud možno hezké a snesitelné. No, budou trošku horké, ale snad to bude tak kolem té 30, ne 40, ne 45. Příjemné letní dny vám přejeme a 8. červencový podvečer ve 6:45 dál hrajeme pro radost ponad telefonních linkách a dál jednu klasiku zaspíváme si. A kdo pak pro koho hraje? Dobrý den, krásný podvečer.
1: Dobrý den, tady Čmelák, chtěl bych zahrát Jardovi Šavlovi, Jarmile Svorníkové a Andurce. A všem lidem, co poslouchají rozhlas.
0: Za všechny děkujeme. A v zápětí si všichni zanotujeme, zaspíváme, zabroukáme, rozespíváme se pořádně ještě. No a taky teď poděkujeme od Františka z Brněnska, z Deničce, z Hezkého Hrochova, Emilce ze Zábřeho za milá přání, krásnou písničku. Přeju krásné dny, hodně zdraví. Věřím, že vás písnička opět potěší, pohladí. Milé pozdravení taky Evičce z Modřic, Věrušce z Olmouce, paní Lidušce Uchytilové, Věrce s Adámkem i Zdeničce z Holubic, taky Milatce z Přáslavic i Mařence z Kroměříže přeje František od Brna a Evička hned ob jednu zprávu. Zdraví Františka přeje pohodové dny, brzké zlepšení zdravíčka, díky a blahopřání k nedělnímu svátku. Všechno nejlepší a to bude pro Boříčka. Tak děkujeme pěkně za Boříčka, ale hlavně za Františka, o posluchače tady jde zejména a především. A tak další posluchači, Jana Jiří, pěkně zdraví Zdeničku z Prostějova i Zdeničku z Horochova, Josefa a Jarušku z Malé Morávky, Marušku z Kroměříže, Zdeničku z Holubic, taky Lidušku z Olomouce a Františka od Brna. Tady ještě jednu i od nich brzké uzdravení. Rádi vyřizujeme, přejeme a posíláme. No možnost opravdu se trošku rozjásat, rozespívat, potěšit.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Naspívali mnozí, doufám, krásně se přidali, rozespívali a můžeme klidně pokračovat teď tedy zase třeba s cymbálem, ale především s Navrátilcem, panem Jirkou. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
1: Děkuji vám pěkně, pane Bosku, za velice milé přivítání. Ano, vrátil jsem se zpátky na rodnou Moravskou Roudu. Dobrý podvečer, přeji všem posluchačům Českého hlasu Olomouc. Moje nepřítomnost byla 22 dnů, takže je to hodně, ale vrátil jsem se a budeme pokračovat v tom, co včas jsme začali, v písničkách svým přátelům, i těm známým a i těm neznámým a všem osamělým a nemocným, protože i oni mají právo si poslechnout pěknou písničku, která je potěší a pohladí na srdíčku a na duši. Takže tuhle písničku, jelikož těch přátel mám hodně, nemůžu se všichni dostat, takže to zkrátíme jenom na těch povolenou kvótu 5, takže zbytek se nezlobte, i na vás budu myslet příště. Tenhle hudební pozdrav posílám manželům Janě a Jiřímu do Roštění, Malušce do Kroměříže, paní Lidušce do Olomouce, paní Milace do Přáslavic, paní Zdeníčce do Prostějov a Láďovi do Tovačova. Všem přátelé, moji drazí, vám přeji krásné prožití středečního podvečera i večera, pěkné, krásné, tiché noci a zbytek budu pokračovat dalším mojím přátelům, které mám a kterých si vážím a jsem za ně velice rád. Takže děkuji vám všem, krásný zbytek večera. Pane Božku, vám Moskala děkuji za vybrání písničky, mějte se hezky, příjemnou službu a zase se budu těšit na slyšenou. Děkuji vám pěkně.
0: Děkujeme, ještě jednou pěkně vítáme, těšíme se příště. To byl pan Jiří, dál už tady máme přáníčku od Míši pro babičku a poděkování taky za moc hezké prázdniny. Moc rádi vyřizujeme. Dál ještě pozdravit máme určitě všechny, kdo si krásně hrají a hráti budou a tím uděláme radost další moc krásnou písničkou. To si a všem ostatním, kdo jsou naladěni na frekvence Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jaruška. Jarušce taky moc děkujeme. A ještě přáníčko, prosím, pro manžela Evičku a Laďu Pytličkovi ze Zavadilky. Dneska slaví svatební den výročí, kdy si řekli před 48 lety. Ano, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Do dalších mnoha společných roků vám srdečně přeji Sedláčkovi a my Sedláčkovi, ale především Pytličkovi moc pěkně zdravíme. Všechno dobré přejeme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tichý večer, fanfárky a možná i večerka, ovšem Moravěnka právě s tou písní Tichý večer. Tak ať je příjemný i v 18.32, nejen v Olomouci, já se tady dívám, teda ten večer se vydařil jako malovaný, tady máme náhled na Horní náměstí, to je nádhera, to je krása, pohodička, z toho vyloženě čiší, tady díky té webkameře přímo z centra Olomouce. A kousek dál o pár ulic zdravíme paní Lidušku. Dobrý podvečer i vám, pohodičku přejeme.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku. Já vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám všem ve studiu krásný sluníčkový podvečer. Toto přeji též panu Jiřímu z Litovle, který se vrátil, a děkuju za písničku a přeji též krásné sluníčkové další dny. Dále posílám písničku Jančce a Jiřímu Doroštění, Milace z Přáslavic. Teď jsem to spolupla. Zdeňce Šínové s Jarmilkou, Vláďovi Dotovačova, Jindřišce z Chropině přejí též brzké uzdravení a Helence z Uhelné a všem dalším přátelům Českého rozhlasu Olomouc i vám, pane Bořínku. Moc krát děkuji za přijetí i za písničku. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Děkujeme také za všechny. Dál už zdravíme i dalšího oslavence Vojtíka, kterého zdravíme po práci, aby si už užil krásnou dovolenou, a moc zdravíme i rodinku. Vojti, zdraví tě, kamarádi, kamarádky. Rádi vyřizujeme. No a pak ještě jsme rádi, že jsme upozornili, vyhlásili do světa a tak se toho chytili třeba Jarka Břeťa. Právě jsme se dozvěděli, že dnes slaví to své krásné výročí manžele Pytličkovi ze Zavadělky. Pevné zdraví, hodně štěstí do dalších let přejí tedy srdečně Jarka a Břeťa. A my moc děkujeme. A pozdraví ještě vyřizujeme také babičce Milunce, moc hodné babičce, kterou moc zdravíme a jsme rádi za nedávné setkání celé rodinky, za příjemného počasí. Těšíme se na příště, podepsána Majka a zdraví prý taky Zeťák a celá rodinka z celé republiky.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: uvádím to krásně, co mě milý zanecháš a další skladbičky s cymbálem na podvečer, na ten dnešní malovaný 8. červencový, možná jako dělaná krásná atmosférka, oficiálně tedy z CD paní Magálové s jejími spolupracovníky. No a teď třeba se Záhořany na Valašsku, ale taky do Moravského Kočova za panem Karlem, a to po telefonních linkách. Dobrý podvečer.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc a prosím vás, kdybyste zahráli mojí sestře Aničce Orálkové ke krásným narozeninám. Přejeme jí všechno, hlavně zdraví i tu lásku se Zdenkem a všichni Brankusovi, co jsou bratři a tak dále, tak jí přejeme jedině, jen to zdraví a i Božečku, i pro vás je ta písnička, v nedělu máte svátek, i pro vás. Děkuji pěkně a shledanou.
0: Děkujeme a taky se přidáváme k přáníčku, posíláme písničku a ještě ji zašleme taky do domovů penzionu Jesenec, Ludmírov, Luka, Bohuslavice, Náměště, Loštice, Litovel, Červenka, písnička všem, taky samozřejmě sestřičkám a celému personálu a přání pevného zdraví, rodinné lásky, porozumění. Ano, od Heli z děvčaty. Pěkné pozdravení, prosím, vyřiďte další skvělé babičce Marunce, kterou zdravíme a jsme rádi, že pookřála, že je jí líp a že zdravičko snad konečně slouží. Tak to jí z celého srdce nadále, co nejdéle přeje celá rodinka, ať zvládá léto, ať už je jakékoliv rozmarné, tak za všechny podepsána za celou velikánskou širokou rodinku Naděna. Moc zdravíme i vás, moc děkujeme a rádi vyřizujeme.

0: a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásně s tureckým pochodem a dál písnička taky s krásnými přáními a tentokrát pro dědu. Jednak od babičky, manželky, Laděnky, ale hlavně od celé rodinky k nadcházejícímu krásnému jubileu. Dědovi, Laděvi, všechno nejlepší. Dnešní blahopřání ještě k výročí svatby taky od Alenky z Jeřmaně i se vzpomínkou na další rodinné příslušníky, ale především milým Evičce Laďovi na Zavadilku hodně zdraví, štěstí, lásky do dalších mnoha společných roků. Zdraví Alenka z Jeřmaně a ještě jednou též pozdravení od nás Evičce a vůbec oslavencům a oslavenkyni Ivance. Teď čerstvá zpráva, kytička, písnička a taky na zdravíčko, přáníčko od Miloše a všech kamarádů. Oslavenkyni pěkně zdravíme.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Obec Loštice nabízí poslední parcely pro výstavbu rodinných domů. Česko se nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Fotbalová asociace představí kandidáty na reprezentačního trenéra v srpnu. Zítřejší počasí má být polojasné, přechodně oblačné, teploty do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hradní Loštici na Šumparsku zahájilo třetí kolo prodeje stavebních pozemků na okraji města. Zájemcům nabízí posledních 7 parcel. Celkově bude v nové obytné čtvrti na okraji Loštice několik desítek domů. Pokračuje nezávislá starostka Šárka Havelková-Sejfertová.
4: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy. A v zadní části plánujeme ještě bytové domy, kde by mělo vzniknout 5 bytových domů se 40 byty.
3: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše za ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
5: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
3: Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Na Pradě jezdí ode dneška bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro cestující starší 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík a celková kapacita je 41 míst.
6: Autobus vyjíždí každou středu v 8.50 ráno z dolního parkoviště v Karlově Studánce. U vysílače budou seniori v 9.25. Odjezd zpět do Karlovy Studánky je pak ve 11:15. Rezervaci musí zájemci udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Předseda České fotbalové asociace David Trunda chce zhruba za měsíc představit kandidáty na reprezentačního trenéra. V podcastu Live Sport Daily také zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč a dostat by měl dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončilo po vyřazení ve skupině mistrovství světa Miroslav Koubek. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane zpočátku slabý, postupně mírený severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku v Loučné nad Desnou se střetly dva cyklisté, buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. V našem prázdninovém putování po 50 let starých deskách se v pořadu Legendy zastavíme u 7. studiového alba Genesis A Trick of the Tail. Kapela se zdála být v roce 1976 na odpis. Odešel zpěvák Peter Gabriel a bez něj si její fungování dokázal představit málo kdo. Konkurzy nikam nevedly, písničky byly hotové a tak je zkusmo naspíval bubeník Phil Collins a zbytek je historie. Začali jsme otvírákem alba Dance on a Volcano a pokračovat budeme křehkou Entangled.

Entangle. Jediný výrazný autorský příspěvek kytaristy Stevea Hackitta na desku A Trick of the Tail skupiny Genesis z roku 1976, kterou si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Steve měl po vydání debutového sóla, takže šuplíky vymetené a na chvíli tak v kapele nedocházelo k autorskému přetlaku. Hlavní tíhu tak ochotně převzali basista Steve Rutherford a především klávesista Tony Banks, jasný motor Genesis. Napsal i titulní A Trick of the Tail, která byla evidentně inspirována slavnou Getting Better od Beatles.

Dozněla titulní skladba alba A Trick of the Tail skupiny Genesis z roku 1976, které si dnes připomínáme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Nádherná deska od začátku do konce, první hitové náznaky, dokonalý most mezi předivem kláves a 12-strunných kytar a tím, co mělo přijít v letech příštích. Phil Collins ukázal, že je fantastickým zpěvákem a ostatní tři dokázali potlačit svá ega ve prospěch celku. My se pro dnešek rozloučíme i po 50 letech úchvatnou Ripples.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. Prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nestětněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru, my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašnou radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně.
0: No. Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako.
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsem řekl, to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď samozřejmě plovoucí auta jsou drahý, z podstaty, vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář. A my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit. Teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině a přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. My jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, jim říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost. Jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že ten, ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu, nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo
1: co
0: nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, by to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně, i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, přistání.
1: Jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono pro představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli tři sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas?
1: Nás?
0: Po cestě, kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pindlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo,
1: to bylo poprvé, to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ula.

0: dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
1: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u

0: nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
1: Jak takže, je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
0: Jsou jako kufřík takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaklo, je to odevřu, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, který, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
1: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
0: hned
1: se děje pak?
0: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vyznění toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufám, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a z druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této tý nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo, protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přiletět, nebo přiletět, přijet, už jsem taky přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů. Zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona jak jde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V novém boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve 2 setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily 1000 barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuji moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuji.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně
5: jsem
3: proto jsme
5: na
3: tady.
5: Vás připravený teda, dokonale. Doufám.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křesní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena. Krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete. Nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: Je, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: Ano, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu.
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobný s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 náslo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako bychom to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, v školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
3: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
3: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel v Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem psal na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
3: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
3: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: Jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
3: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No, asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: Co?
4: Máme oba slzu v oku.
5: No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. No, obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný,
4: ale neřešilo se to.
3: Oni byli takový skromný a rodiče byli takový skromný, pracovitě lidí, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takový jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
4: Se Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2 hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, když jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to o karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat.
4: No, to dalo se v té bedně vyspat. A to, takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hrál na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím. S tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak. Manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modré oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl. Já myslím, taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval Hledat milé rob, šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
5: Tam nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na Seč nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No, já jsem hluchý, a když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No, jdu na záchod.
5: První, co udělá, je opravdu první.
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašla nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovejhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky z Deny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů z Deny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
5: Dcerka byla plánovaná?
4: Chtěli jsme, vyšlo to.
5: Kolik dětí jste na svět přivedli?
4: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
5: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
4: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
5: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
6: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme, ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.

0: Zalím. Prostě je to strašná nemoc, strašná, strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozný.
1: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
0: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý bejt mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče, vodíte, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
2: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází, co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
1: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
0: Víte, to je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti a to vám pomůže. Práce a povinnost a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale abych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme a proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
2: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
0: Ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a bylo na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně

0: jak se ke mně choval, ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
1: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Víte, babi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No, pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej, moc rád děkuji. Počkej, já jsem si udělat radost, já to, ježiš, to je krásný
3: rádio, no, digitální,
4: no, další, no tak.
5: A to opravdu posílají Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: Já to nebudu ani umět na tomhle, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa. A tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moct pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. To se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abych jsme tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkný život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo z nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragédií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě. Až je to dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého. Že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije. Za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík? A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřit mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct si několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli Zábava, Léto a taky Voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by se to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlejna, v každém přístavu. Na druhé straně to není Marlejna.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tady žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: Tak to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
6: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večíře?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vály a v přístavu byl bál. My na palubě stále a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem, nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák,

že můžeš každému poroučet. Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy a ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umít? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl: he, nová móda, praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek?
1: Zde.
0: Vochomůrka?
1: Emílek?
0: Maminka tahá Aničku za malíček.
1: Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se svíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá.
0: Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka.
1: Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
0: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No, snad se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy, pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se tady podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná už teď. Spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem jel do Děčína kvůli nějaký motorce a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát a on opravdu, on říkal, no to máš jednoduchý, hele, pojedeš ještě rovně a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš do Eura. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo? No, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli na dovolenou do jižních Čech, když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem jel do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále. A Drážďany, Pirna, Budyši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeze Leipzig, jo, z velkový veletry v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli se nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, no, do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A teď, a pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě, zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chlapu sesunul, ale jenom si to totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, no. Ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Mějte se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří se nám přijmou. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky, noc. Dobrou noc od pana Jardy, on zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora, to byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě AVIE 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se nyní Chorvatska.
1: Chorvatska a Maďarska. A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nádkanidža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nádkanidžu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole, takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nádkanidže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano,
0: takový zvuk písmen.
1: A byl to úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tady dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tedy ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny z té nástavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se převážet v boudě.
1: Myslím, že ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z vízového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: Před časem, když jsem tu byl v noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách. Tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků. Tak napsal nám třeba pan Lukáš: když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše: dobrý večer vám i posluchačům noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stanky.

0: opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: S cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimírek měl šílenou zálibu v cínových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřela, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlounkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začal našívat. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matě mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkali, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pysto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo,
0: tak a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal. Že by, no máti říkal, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila zprostě, už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je a máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, paní Lído, že jste takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí
1: to
0: dítě. No.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď babi, a tobě něco je. Jo?
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No,
0: tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nechtěla označit.
0: No, takže v pohodě, takhle to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili, a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podat, že on byl takový introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní jo. Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: svět.
1: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
2: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
1: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
2: Já mám špatnou orientační schopnost.
1: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
2: Oboje.
1: Mhm.
2: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
1: Hasičárně prostě, no.
2: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde.
1: Takže
2: na hlavní. A takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák. A můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
1: Mm-hmm.
2: Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem, už nás stihla tma.
1: Mm-hmm.
2: A to bylo ještě kus za Bratislavu, já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím.
1: Slintavka, kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
2: a
1: taky.
2: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do toho, protože asi by mě to nenapadlo.

0: Děkuji za ten český jazyk, který propagujete.
1: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme
0: na vlnu. Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
1: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
0: Ano,
1: to je pravda.
0: Ale je to krásná řeč.
1: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
0: Nashledanou vám tež.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23 hodin 45 minut. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Tak
0: no, a neměnila byste, vidíte.
1: Tak z lázní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla po černým kašli. Uh-huh. A

0: Děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, Božo, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška. No a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
1: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
0: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
1: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
0: Kolem na sever, někde u nás sever. Mě byly 4 roky, takže to už nevím.
1: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
0: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to, že já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to na zmrzlinu na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímali čas a najednou říkám do prčic, když by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
1: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
0: No, v těch Poděbradech.
1: V těch Poděbradech.
0: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
1: A hledali jste babičku.
0: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbrady hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A já tak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, to není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem se sousedkou v družném hovoru.
1: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
0: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
1: Jo.
0: A říkal, já jsem ti to říkal, aby ti to nikdy nedávala, že se ztratějí.
1: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
0: Dá, jak vidíte. No jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku,
1: jo.
0: Já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili v soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo. Manžel zahnul doleva a já na něj ječala. Kam jedeš?
1: Jo. Říkám doleva. Chápu. No, to je jako zubař, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
0: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
1: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
0: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. A ty ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš kůň, tak ten se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
1: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
0: Mějte se hezky a
1: vy taky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna Sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá tam funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No, no tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šenkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát špatně pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontroluji.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano, jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no,
1: které se nejmenují Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho, takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda Pávové, tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního
1: tak
0: studia v Pardubicích,
1: řvát.
0: Slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: Dobře.
0: Dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026, a když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny, třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda. Posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve Mničku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvěd se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no, co to je? Do rána jsme s kolegyní neusnuli. Mm-hmm. Říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám. To jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřekl, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říkám,
0: Veli, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl. Tak nás k němu odvezl docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře, to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, vidíte, do smíchu nebylo. No, pan Standa nám napsal, dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal, onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se, dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku, pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav. Dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Libiše od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, říkám, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no, a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo a když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty jejich žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádně nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i ten, našel jsem i nádraží. Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo? To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro, tenkrát to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším
1: noci,
0: vlakem, jak byste je hledal.
1: V 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, tak, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
1: Tak,
0: dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, nějakému vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka, takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hala, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejš do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl úplně mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. A ti nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo. A prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti. Protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starých, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo, protože já jsem se nudila, že jo, tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem si šla i na dřevo, na takový sukvi, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
1: No, a pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít.

0: ale maliny vonily po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
1: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu.
3: A kde si moja?

0: pokračujeme. Jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadným jsme se o tam tu vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a finále jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme o tam tu vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, to bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě

0: cestovali, byli jsme podle mapy, jsme prostě, no, nevěděli jsme, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo, hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no, 4x jsme se minimálně objevili u té samé značky Umlajtung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
1: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
0: To bylo hluboko, no.
1: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
0: Ano.
1: Projevy radosti Umlajtung. No já to tady hledám, bohužel teda ji nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
0: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
1: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
0: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil, nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
1: ale vymotali. Výborně.
0: A to trvalo to celkově asi 4,5 hodiny, no.
1: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
0: Já jsem s kapelou skončil.
1: Skončili
0: jste. Jsem svoji kapelu, jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
1: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
0: Přeju vám krásnou noc všem.
1: Vám taky.
0: A do celé republiky. Naslyšte.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky. Auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali. Zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já si přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poenty. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočteme.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že... Vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionírský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji s písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. Ale to pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom
1: čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne, to bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Ta božka neustále, to vás strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem, tady pozor, paní kněžno, tady je moc snad, kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. V tom textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady box na dvě kamení. Říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, když to tady kamení a tady máte mokřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě to tady zajímá, abych si nerad nabral do boku.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháku. Když mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mokřiz kalhotám. Ale já koukám, ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je mokřin a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
3: Pardon, ještě...
2: Na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak. Dělejte Habr, ale tohle spíš desaterák.
3: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle papér.
3: No ne, že bych se klátil a že bych snažil.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dělejte se, nekáte se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadte.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: Vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzema. Já zavolám dřevorubci, aby tě mrzá.
3: Já za to nemůžu, že začala bych chytce.
2: Ale co bych začala bych chytce?
3: Zatím nemohl bych raději dělat snažit je smrt.
2: Smrk v Habrovým lese?
3: Kde jsem asi nějaký pěstuje na Vánoce. A pak by mě hlavně mín bolely větve.
2: Já to dělali ta smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figurze.
3: Třeba si pod jednou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod vám dělal pelíšek.
3: To by mu přivez věřnáky koledáru.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, on každý asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Jestli nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
3: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete pokopávat. Vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové, že mě budete dráždit, tak mě dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrubo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávaj ty peronky, to není nádraží. Ruce na pánové.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kameň a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
5: Mafio.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Mlina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by si vás?
4: Ne na mě bude, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. Radši jenom dřevo, jsem smrk.
2: To jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsali rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonocí.
4: Tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžno a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo pěle střice a šaty. To mi není možná,
2: ale. Čak, dojedete ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, no mé střice a šaty. Jinou není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, já si takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o tom přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Nedívej se na něj, Jučku. Zůstane ti to.
2: Znova. Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriály.
4: No, ale to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že...

0: To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
1: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
0: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
0: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
0: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
0: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
2: Ano.
0: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
0: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
0: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
4: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
5: Nepočká.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodíš.
4: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Teď já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
4: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
4: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tu, ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
4: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné. Rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny.

celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama. Ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: teba tak leží.
1: Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
3: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
3: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
3: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
3: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
3: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je, ale... O něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Láska odešla nám. Počáte se zase a
2: výkávou. Jak je to dál?
0: Formé vo batajon, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

Halo, tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.